Fresh Night.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Ty jenom opisuješ to, co vidíš venku. Ale já jsem ten, který vytváří děj. Já jsem byl s těma dole, občas se tam taky vrátím. Reprezentuju chudobu, proto vybrali si mě. Kick in the door, vykradneme celý.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Oslavit výročí svatby stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Požádat o ruku stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: zabavíme Klesiák.
1: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Letní rande, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz. Let's get down to business.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. She's

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Tequila. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Mami, mami, mimino Stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí. Jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: to. Už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristoval, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Tech Talk.
1: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
2: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Růžový soud. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Ty slevu. Čau, Max Tara.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
9: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
10: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
9: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
3: Tech Talk.
4: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Foltýnem.
3: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Mr. Worldwide, with the icon.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
7: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9:00 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
7: Tech Talk.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk.
8: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Radio.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

0: Devátá hodina raní, pro mnohé v celku krušná. Dobrý den, jste na Freshi a startuje pořad Tech Talk, buďte s námi. No a za chvíli samozřejmě info o nových e-občankách, to je taky hojné téma, které se řeší v bulvárech.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: Občanka v mobilu už v Česku není žádná rarita a pár technologických nadšenců už to má. Sice možná těch pár je silné malé slovo, protože aplikaci e-doklady si aktivovalo už milion posluchačů Fresh Rádia, lidí. Dnes může sloužit jako digitální alternativa klasické plastové občance u nás. Hodí se třeba při prokazování totožnosti na úřadech nebo tam, kde ověřovatel e-doklady podporuje, a protože řidiči už u sebe nemusí vozit řidičák ani techničák, tak se mobil postupně stává takovou malou dokladovou peněženkou a nic jiného už nepotřebujete. Ale skvělou zprávou je, že příští rok má přijít nová aplikace. Ta bude navázána na evropskou digitální peněženku, no a měla by fungovat napříč celou Evropskou unii. No a do budoucna tak v mobilu by nemusela být nejenom občanka, ale taky řidičák, potvrzení o vzdělání nebo další důležité dokumenty. A to platné právě úplně všude v EU. Takže máme se na co těšit, konečně nemusíme řešit další kraviny. Tech Talk.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskýdek.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: věřím, že nejeden posluchač Fresh Radia je stejně závislý na aplikacích týkající se počasí jako já, protože kdo mě zná, tak ví, že radar sleduju non-stop, když jsem na nějaké akci a modlím se, ať ten mrak odfoukne, když se něco tvoří, když se něco takzvaně napeče. No a teďka přichází novinka, takzvané AI počasí. Povíme si, já už mám stáhnutou v telefonu a sleduji skoro každý den.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: Tech Talk. Počasí v mobilu má dneska skoro každý, nebo určitě každý. No a jenže určitě to znáte, aplikace napíše, že bude pršet odpoledne a vy stejně nevíte, jestli stihnete dojít na zastávku, posekat trávu, nebo vyvenčit psa, nebo se schovat někde pod tříšku, když jste na nějakém festiáku. No a České meteocentrum teďka přináší frežáci svoji aplikaci i na iPhony, no a slibuje minutovou předpověď deště na nejbližší hodinu. Tedy nejenom obecné info, že bude pršet, ale přímo, kdyby mělo začít, kdyby mělo skončit, přímo ve vaší lokalitě. Aplikace k tomu používá meteorologické modely, radarové data a taky umělou inteligenci, která napomáhá předpověď ještě zpestřovat a hlavně zpřesňovat, to je to důležité slovo, no a taky umí poslouchat a taky posílat upozornění, když se srážky blíží. Samozřejmě počasí nikdy nebude úplně poslušné podle aplikace, že jo, víme, že 100% počasí jenom tehdy, když je právě teď, ale ty procenta, jestli je to nějaký 95% ta platnost, tak si myslím, že je to celkem super výsledek a AI tomu ještě přidá korunu, takže určitě stahujte aplikaci, která to umí, už nějaká taková existuje, určitě ji najdete v různých app storech a tak dále a určitě budete vědět, kdy se schovat pod střechu. Já jsem to třeba zjistil ve středu a teď jsem nemocný, jo.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Datovka už nefunguje, jak fungovala, je na jiné adrese, pozor na to, no a na Freši si řekneme více infa, už za chvíli buďte s námi. Tech Talk.

0: TechTalk.
1: Datové schránky se stěhují na novou adresu. Začal fungovat nový portál datovka.gov.cz, který postupně nahradí dosavadní adresu. Pro většinu lidí se tím nemění vlastně samotná datová schránka ani přihlašovací údaje, ale háček je v tom, že v podstatě v prohlížeči máte uložená hesla, no ale to heslo se nemusí automaticky doplnit. Bude potřeba ho zadat znovu, případně se přihlásit přes identitu občana, bankovní identitu nebo mobilní klíč e-governmentu. No a změní se taky e-mailové notifikace. Upozornění na nové zprávy budou chodit z nové adresy, končící na datovka.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.

0: Tech Talk. 10. hodina dopolední, Fresh Radio a Tech Talk připraven i v další hodince, no a zaměříme se na něco digitálního, konkrétně na digitalizaci her. Buďte s námi, neodcházejte.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Jste s Fresh Rádiem, dobrý den. No a kupování her na konzole možná čeká velká změna. Od roku 2028 už nové hry nemají vycházet na Blu-ray discích, ale pouze digitálně. Pro spoustu hráčů už nebude to úplně nějaký šok, že už dneska většina her kupujete online, no ale stáhne se to do nějakým způsobem do zařízení a je hotovo. Jenže pro ty, kdo mají rádi krabičky v poličce, půjčování her kamarádů nebo nákup bazarovek, tak je to docela zásadní konec jedné éry. Krabička ale jako takové, to je celkem bizární, nezmizí úplně, takže kdo chce, tak prý v prodeji budou, ale hol místo disku v nich budete mít jenom čistě aktivační papírek s kódem. Takže pokud si něco chcete odnést obchodu, není problém, ale čemu to vůbec je. Pro vydavatele je digitální prodej jednodušší, nemusí logicky řešit výrobu disku, distribuci ani obchody. No a pro hráče je to pohodlné a zároveň oblíbené slovo, že jo, pro všechny je to ekologické. Tech Talk.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

0: TikTok. TikTok.
1: Skládáte počítač sami, no a už jste viděli ty ceny, fialový hnus, že? Povíme si detaily, buďte na Freshi, jste s námi a možná vás celkem zlepšíme.
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: Tech Talk.
1: Kdo si loni kupoval SSD disk do počítače, tak mohl mít radost. Ceny byly hodně nízko a rychlé úložiště se dalo pořídit za příjemné peníze. Letos je ale situace úplně jiná. Fresh Radio vaším parťákem i při neděli. No a SSD disky výrazně zdražily. Podle aktuálních srovnání mají v průměru zhruba 2,5x více než před rokem. Takže upgrade počítače, který loni vypadal jako levná drobnost, tak dneska může docela peněženku prohnout a bolet. No a důvodem je hlavně obrovská poptávka po pamětěch datových center a taky umělou inteligenci. Výrobci raději totiž dodávají dražší serverové modely a u běžných disků pak vzniká nedostatek. No a když je něčeho málo, tak cena jde logicky kde? No nahoru. Bohužel pro běžné uživatele to znamená jednoduchou věc, to znamená možná se vyplatí chvíli ještě počkat, takže pokud SSDčko nějakým způsobem potřebujete, no tak vybírejte pečlivě, protože doba, kdy se SSDčko kupovalo skoro impulzivně jako fleška u pokladny, tak ta už je bohužel pryč a musíte si pořádně dodávat pozor, zda se to oplatí koupit a co se vůbec oplatí koupit.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: TikTok. TikTok.
1: Čím vás TikTok obohatil v předchozích hodinách na Fresh Radio, no tak SSDčka, ty jsou drahé, že jo? To už jste se dozvěděli, no a nebude to lepší, všechny se cpou do počítačů s AI, no a na nás bohaté nebo chudé, chudáčky prostě nezbyde čas je tvořit, proto jsou v omezené množství a hold prostě se vyrábí méně. Hry se budou digitalizovat, taky další téma z CDčky a taky Blu-ray, můžeme říct pápa, už to bude jenom digitálně, krabičky, ale nezmizí a všechno, co bude místo CDček, tak se tam vloží papírek s kódem. No a trochu je to bizárek, ale tak proč ne? Každý má štěstí svého strůjce, jak se to říká. No a taky jsme tady na Fresh Radio řešili datovku, protože ta je od konce června na stránce www.datovka.gov.cz. No a pokud byste se divili, že tam není uložené heslo, je to normální, protože je to jiná stránka, takže si to změňte jak v mailech, tak taky v nějaký filtr potažmo v heslech.
0: TikTok. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: face.
1: Dab FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude. TikTok. TikTok.
2: Tak jo, TikTok je za námi, dobré ráno, a pokud vstáváte, což právě proto říkám dobré ráno, tak věříme, že dneska je to nejvíce krušné, já vím, taky se tak cítím, soucítím s vámi, no a těším se na Fresh Rádiu opět za týden, na to v sobotu 9 hodin ráno, takže se mějte hezky, ahoj a pořádně to dospěte.
1: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

0: Fresh.
1: Vzpomínáš si, když jsem ti včera říkal, že mám okurky pod lůžkem?
2: No to si vzpomínám, taky si říkal, že tam máš ledničku a mrazničku.
1: Ano, dobře,
2: a tak, ve svém pokoji.
1: Tak se nakloň a podívej se na tohleto 11-sekundové video. Na mikrofon se směj. Tady máš ten mražák. Tady máš ten mražák, tady mám to čurací umyvadlo a tu ledničku.
2: Ty tam máš fakt čurací umyvadlo.
1: No samozřejmě.
2: Hej, fakt ho tam má. Já přísahám, že jsem to teď viděla na vlastní oči. I ten mražák, i tu... I ty okurky. Ale ty jsi tam dal schválně.
1: Ne, nedal.
2: Ty tam máš furt?
1: No jasně.
2: No, tak dneska se ti budou hodit. Určitě.
1: Ne. Ty poslední mám v ledničce, víš, protože teplokurky není dobré. Best

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Imperium Lumíra Moskovského.
1: Antoine Clamarin, velká hvězda francouzské house music, napsala letní banger Cancun Paradise přímo na mexickém pobřeží. Inspirován byl beach party a atmosférou mexického Cancunu. Skladba vystihuje exotiku a energii tropických destinací, stejně jako Clamarinovu zálibu v prázdninových tanečních motivech. A ještě jedna zajímavost. Antoine spolupracoval na téhle skladbě s Tristanem Garnerem, což je velmi uznávaný producent francouzské houseové scény.
0: Milénium Lumíra Moskovského.

0: Fresh.
1: Já bych vygenerovala, že útrata na vícech je mezi 500 až 1500 na hlavu, ano, respektive na den.
2: Jasně.
1: My se snažíme tomu přijít na kloup, jestli jo nebo ne. Honza se ptal, kolik utrácím já, a já jsem mu řekla, Honzi, my nemáme stejné vstupní parametry. Mm-hmm. Nás je to jiné. Já se musím přiznat, že loni jsem na vícech neutratila ani korun.
2: Ty jsi loni na festivalu Beats for Love neutratila ani korunu?
1: Já mám obrovské štěstí, že jsem zrovna byla zvána, rozumíš, jo? Uh-huh, to my ženy v tomhle máme lepší, že když se jako potkáš s někým, s kým se dlouho neviděla, a teď se nebavíme o partách, tam se to většinou jako točí, že někdo půjde jednou, pak jdeš po druhé a tak.
2: Ano.
1: Ale já jsem měla jakoby soukromnější to setkávání, jo, že jsem se třeba vždycky viděla jenom s jedním člověkem, jsme se dlouho neviděli, jak jsme pokecali, a tam jsem byla vždycky zvána, tak to bylo jako moc příjemné.
2: Je vrchol. Jo, no. Mě nepozval nikdo.
1: Mě to mrzí. Právě proto říkám, že my ženy v tomhle ohledu, tak, že pánové pořád jsou ještě gentlemani.
2: A co kdyby se mě letos zvala ty?
1: Jako co jsem ušetřila loni, že bych jako letos zmáčkala do perníka, ne?
2: No.
1: Honzíčku, ale tak jako mohla bych, že?
2: Mohla bys, no. a to víš, že bys mohla.
1: A, ale stejně tak bys mohl pozvat ty mě, že?
2: A na co třeba tak?
1: Třeba na co bys měl?
2: Na neperlivou vodu.
0: Víš? Naopak. Best of Fresh.
3: No, super.
0: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediný až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Víkend na chatě. Stylově.
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk.
10: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
0: Tech Talk.
11: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Fresh Radio.

0: Love Fresh.
1: Stejně jako kdysi King Kong se tam zjevil jeden chlap, který tímto způsobem požádal svou vyvolenou o ruku na anténě mrakodrapu, jo?
2: Krása, to je láska.
1: No, no, teď si můžu lásku dokazovat kdo ví kde, protože pár skončil v poutech, že? Pochopitelně.
2: Ale?
1: No jo, byla to dvojice akrobatů, která vyšplhala na anténu newyorského mrakodrapu, nejslavnějšího, a vyvěsila transparent s poselstvím lásky.
2: Ale třeba je zavřou do stejné cely. Uvidíme. Kde tě požádal o ruku tvůj Radim?
1: Můj Ráďa byl velice kreativní.
2: No,
1: my jsme se vraceli z Kina Luna.
2: No tak to je kreativita jak blázen teda.
1: Šli jsme tehdy kolem půl dvanácté v noci.
2: Na co jste koukali? Nebyla to
1: už si nepamatuju.
2: Hotel Modrá hvězda? Nebo?
1: Vím, že to byl listopad, ale... Plbečku. Ale už si nepamatuju, co dávali. Jenom si pamatuju, že jsme se tak jako procházeli tou noční Ostravou. Mm-hmm. Hrozně jsme se smáli, tu cestu domů jsme
2: bylo
1: pak
2: teplo?
1: Jako se proklamali. Byl listopad, Honzik.
2: No tak jo. Tam se bylo teplo.
1: No tak úplně teplo nebylo.
2: Dobře.
1: A přišli jsme... A usínali jsme, a když my jsme leželi vedle sebe,
2: postali?
1: A on mě objímal, aha, tím, že ležel za mnou, jako by za zády.
2: Tak pošetal do ouška, vezmeš si mě?
1: A on mě, no skoro takhle, on mě objímal a při tom hlazení ruky mi navlíkl prstýnek
2: ne.
1: A řekl mi, že chce se mnou být po zbytek svého života.
2: Ne.
1: Úplně tak... obyčejné, jednoduché, ale...
2: Ale
1: skvěle,
2: tak to je, tak, ale počkej,
1: no,
2: jako...
1: I s tebou to lomcuje,
2: já jsem,
1: co?
2: No je pravda, bo ne, jako jo, protože já jsem si teda myslel, že jako jste si lehli, obejmul tě zadu, víš, řekl ti, ty Moni, a vezmeš si mě, ale
1: ne,
2: teda jako on
1: ti
2: tak jako něžně hladil, že?
1: A říkal, jako... že to měl připravené úplně jinak a jindy, ale že to ten večer tak nějak, takže... asi dřív, než to chtěl udělat, to
2: no,
1: udělal,
2: dobře,
1: ale nějak
2: a co
1: to vyústilo, vyplynulo.
2: Co jsi řekla?
1: No ano, jsem řekla.
2: A co pak?
1: To je pro větší. To není pro 20-leté.
2: A mě to zajímá.
1: Mazlíky.
2: Já bych se to chtěl naučit, víš, že taky třeba budu chtít brzo požádat.
1: Jestli ve 24 netušíš, jak tenhle večer mohu pokračovat.
2: Tak jako právě
1: tak
2: tuším.
1: Tak ty se tady toho momentu navlíkání možná ani nedočkáš. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Artist Leon Ivy, známější pod pseudonymem Coolio, byl stejně mladý jako já, rapper, herec, producent spojený s hity jako I See You When You Get There nebo Fantastic Voyage, ale hlavně kultovní song z Nebezpečných myšlenek s Michelle Pfeiffer v originále Dangerous Mind. Ano, čeká nás Gangsta's Paradise.
2: Alešův Old School.

0: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Tech Talk.
0: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk.
5: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska začnem domácím showbiznisom. Zuzana Belohorcová kedysi patrila medzi moderátorské hviezdy, predovšetkým štiklivej relácie Láskanie. Bože, ja sa červenám, keď o tom hovorím, pretože presne táto kráska ma kedysi korunovala ako druhú korunu princeznu v Bratislave. No tak, bolo to niečo fantastické, už je to síce nejaký ten rok a obidve sme prešli kus cesty, nič menej, mám vždycky na ňu veľmi dobré a krásne spomienky. Každopádne, ako na toto všetko kráska spomína? Možno málo kto si pamätá, že Zuzana Belohorcová kedysi 2 roky pôsobila ako programová hlásateľka, moderátorka počasia a moderátorka súťažnej hry Keno 10. Neskôr moderovala počasie a potom 3 roky uvádzala erotickú reláciu Láskanie. No a v lete 2003 sa stala moderátorkou erotickej relácie Peříčko a práve na prácu a roky strávené v Záhorskej Bystrici, ako najnovšie priznala, nedá dopustiť. A hoci si viedla štiklivú erotickú reláciu, je na to hrdá. Bolo to moje najkrajšie pracovné obdobie. Nedá sa na to zabudnúť. Boli sme ako jedna veľká rodina. A teraz budem citovať. Vždy som sa smiala, lebo v tom období som mala doma peknú zbierku rôznych erotických pomôcok. Dostávala som to na všetkých veľtrhoch. Aj vstupy do domov lásky. Tak to je dobré, nie? Ale tak pozor. Nálepka učiteľka sexu sa na ní drží stále. Tak ale to je za mňa, Zuzka, fajn, či?
0: Skandál s Marikou. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí.
2: Jde k nám.
0: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

nejlepší old school, který znáš. Radio. Old school na Fresh Radio.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
7: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Tech Talk.
9: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
8: Tech Talk.
10: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Millennium Lumíra Moskovského.
1: Švédská zpěvačka September nahrává nahrávku Cry for You v roce 2005 jako osobní zpověď o vztahu, který skončil dříve než vlastně pořádně začal. Minimalistický beat, chladná severská melodie, emotivní text, lítost, návraty. No a track se stává nečekaným klubovým hitem, který v různých remixech pluje parkety dodnes.
0: Millennium Lumíra Moskovského.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Vo svete showbiznisu sa o jej svadbe špekulovalo celé mesiace. Napokon však Dua Lipa urobila presne to, čo od nej mnohí nečakali. Vydala sa potichu bez veľkolepého mediálneho cirkusu, ďaleko od objektívov, ktoré ju sprevádzajú na každom kroku. Britská speváčka albánskeho pôvodu si cez víkend vzala herca Kaluma Tartno. Ak neviete, o koho ide, je to herec z Fantastických zvieratiek, brat našeho kúzelníka. Dvojica tvorí pár už od začiatku roku 2024 a najväčšiu pozornosť po obrade nevyvolal samotný sobáš, ale outfit nevesty, no bola prekrásna. Kým mnohí očakávali tradičné svadobné šaty od módneho domu Versace, Dua Lipa stavila na úplne inú kartu. Na obrad dorazila v krémovom dvojdielnom modeli, prekrásnom, ale skutočne ako babi, čo ste módne guru, úplne by ste spadli, sánka by vám spadla až na zem. Elegantný kostým pozostával z vypasovaného saka so zlatými detailami a asymetrickej sukne, doplnenej korzetovým životíkom. Celý vzhľad doplňali biele rukavice, lodičky a výrazný klobúk. A za mňa absolútna, prekrásna, neskutočná, proste wow.
0: Skandál s Marikou.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Oslavit výročí svatby stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
9: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
9: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
9: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
9: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
11: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího vydání pořadu Sejdeme se na Freši.
2: Dnešním hostem je člověk, který dokázal proměnit jednu z nejtěžších životních zkoušek v nový začátek.
1: Mnozí ho znají jako zakladatele ostravského Alessandro Barbershopu, ze kterého se za poslední roky podařilo vybudovat silnou značku a komunitu zákazníků.
2: Jenže tenhle příběh nebude jenom o podnikání a řemesle.
1: Budeme si povídat o tom, jak se buduje úspěšný podnik od nuly, jak se vybírají lidé do týmu a co dnes odlišuje kvalitního barbra od toho průměrného, Radku.
2: Ano, otevřeme ale také mnohem osobnější téma. Vážný úraz, který mu změnil život a cestu, jak se s novou realitou vyrovnal.
1: No a pozor, rozhovor se dotkne i sportu, takže naším dnešním hostem je mistr Alessandro.
3: Já vás zdravím, přátelé, všechny tady.
2: Alessandro, dnes lidé vidí úspěšný barbershop. Jaká byla první překážka, kterou si musel překonat, aby vůbec takový barbershop vznikl?
3: No, těch překážek bylo dost. Hlavně je důležité si fakt najít kolem sebe ten správný tým. A pokud máte správný tým, kteří vidíte, že ti lidi to dělají s srdcem a baví je to, nevidí v tom vyloženě jenom biznis, že všichni chcou jako vidět v tom jenom ty peníze, ale ta cesta. A je důležité investovat do sebe fakt ty pokroky. Jezdit na to školení, i když si člověk myslí, že už umím všechno. Ne, neumíte všechno. Je vzdělávat se, učit se a potom to předávat to know-how dalším lidem. Jo? A to je vždycky to úsilí, co já strašně rád dělám, předám to dalším, ale dneska v dnešní době chcou všichni být potom další, si otvírat svoje, takže vždycky to tak je, že etapa holičů, které naučíte, vychováte, tak potom vám řeknu, je, tak díky, tak my si zase jdeme svoji cestou, otevřete si svoje. A zase přijde ten koloběh, že se naberete nové holiče, zase je vypipláte a zase čekáte, kdy vám odejde. Je to strašně těžké si udržet, i když mají skvělé podmínky, tak dneska chcou všichni mít své, no, je to těžké.
1: Když si barbershop zakládal, tak myslím, že i v té době už ten trh byl takový přehřátý, že každý chtěl mít barbershop. Tak s jakou vizí si ho zakládal? Co bylo to jiné, co tě mělo odlišit od konkurence?
3: Já jsem chtěl přesně to jiné. Já jsem chtěl přesně tu Ameriku, ten americký styl, kostkovaná podlaha, graffiti, mít to úplně něco jináčího. A hlavně mě strašně bavilo to tradiční věci, to, co se dělá v Londýně, to, co se dělalo kdysi, namidlit horkou pěnou, dobře to zaholit, nedělat to strojkem, dělat to fakt s laskou, i ty fousy.
1: Lazebník.
3: Přesně tak, to, co dělali kdysi lazebníci. Fakt dobrá pěna, jak to člověk udělá, tak ten člověk si řekne, wow, to je něco. Ten relax pro toho chlapa je úplně někde jinde.
2: Já už se tam vidím normálně, dal bych si takového lazebníka v tuto
3: chvíli.
2: Ale i
3: holení do hladka. I když nemáš Radku fousy, tak holení do hladka, krásně, břitvou, přes horký ručník, je to něco úžasného. Otevřou se pory, ta pokožka začne jinak dýchat, potom se dají do toho dobré krémy. A...
2: No, je to krásná představa pro chlapa, který se nechá hýčkat, ale měl jsi už úplně jasno od začátku, jak to bude vypadat u tebe v barbershopu?
3: Měl. Já jsem chtěl je přesně ten styl New York. Jo? Sice tady moc afroameričanů jako já nestříhám, ale měl jsem vizi, že chci být jiný. Někdo má vizi, že to má takový ten starý anglický styl, ten vintage, to retro, ale já jsem chtěl zase spojit ten new school, fakt to graffiti, ten street art umění, kde vlastně jsem zase zakomponoval člověka, který měl se mnou nehodu a všechno mi to maluje. Takže všechno je ručně malované, takže každý si řekne, tyjo, to tu je jako udělané, ta fakt to graffiti dělá strašně hodně a to patří k té komunitě, jo. Všechno je to umění. Já beru holiství taky jako umění, protože každá hlava je jiná, každý člověk je jiný a můžete pokaždé jen tvořit.
1: Mimochodem, já sám vím, protože k tobě chodím, že o té službě často rozhodují detaily. Tak jsou nějaké detaily, které skutečně jako rozhodují o tom, jestli se zákazník vrátí anebo nevrátí, ale přitom si to zákazník v tu chvíli neuvědomí.
3: Rozhodně. Když už člověka fakt jako ostříháte a vy si myslíte, že to je dobře, jo, a dáte mi fakt tu 100% péči, já si ho ještě dvakrát otočím do zrcadla, podívám se na ten detail a ty jo, no lidi, on to třeba nepozná a já to poznám a on se mi za 3 týdny vrátí, tak já se to jako tak v duchu zaklepu na rameno, že jsem si udělal něco dobře, že ten klient je zpátky, takže už mu musím, už má nahozenou tu laťku té vysoké kvality, co jsem mu udělal a už nemůže člověk snižovat, protože ten klient to pozná, že si řekne, ty jo, minule to bylo lepší. teď už to stojí za prd a teďka přijde po třetí a už mu to, jo, už mu to člověk prostě neudělá tak kvalitně. A já mám, jak už, jakmile už nastavím tu službu toho klienta, tak jedu i 5 roků v kuse pořád. A maximálně už člověk může přidat. Přidám mu umytí hlavy na masáži hlavy, jo, nějaký detail přidám navíc, jo. Říkám, nejsem Turek, abych opaloval všem uši a takové věci, to já to nechávám, to jsou práce pro kosmetičky, dělání různých tady vyndávání chloupku. Maximálně vyrvu chlupy z nosu voskem a to stačí.
2: Od prvních střihů až po vybudování vlastní značky, tak to byla cesta našeho dnešního hosta Alessandra. No a za chvíli se podíváme na to, jak vypadá jeho podnikání dnes.
1: No a taky na to, jak vybírá lidi do týmu a co podle něj odlišuje skutečně kvalitní službu od té průměrné.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Řada lidí si myslí, že barber podniká se strojkem v ruce. Jak velká část vaší práce, nebo jak velká část tvojí práce konkrétně, je dnes skutečně to stříhání a jak velká část je vedení lidí?
2: To je strašně těžké, no. Vedení těch lidí je to nejhorší. Jelikož já mám takovou vlastnost, že jsem strašný dobrák. Vždycky manželka mi říká, víš to, doplatil si na to, protože jsi se všema kamarád. Já neumím být, já to musím přiznat, já neumím být ten šéf, co tam za nima bude stát. Já chci být s nima kamarád, protože chci, aby ti kluci moji holiči stříhali v dobré atmosféře, aby se dobře cítili, jo. Ale to je prostě u mě ta chyba, že potom oni toho využijou, ví, že tam nejsem, že tam nechodím, že už jim dám potom takovou ten volný prostor, no a pak to tak dopadne, že se seberou a odejdou.
1: No a pozor, tohle je jedna z těch podnikatelských lekcí, protože ty jsi zmiňoval, že každý si chce udělat podnik, každý chce být barber, ale není to jenom o tom řemesle, je to o tom, že budeš umět manažovat lidi, což je jiná disciplína.
2: No, to je.
3: No a jak poznáš, že ten člověk, který se tam k tobě třeba hlásí, bude dobrým členem týmu? Dá se to poznat na první dobrou?
2: Jde. Teďka jsem dělal takový casting v Opavě právě, kde jsem měl nějaké holiče na kontrolu a šlo někteří vidět, že už si mysleli, já umím to a už měli naučené jenom, a hlavně první se s nimi zeptali, a kolik budu dělat peněz, jo? Že je nezajímalo, já jsem říkal, tady to je řemeslo tak krásné a ty klienty si musí získat. To není, že přijdeš do Alessandro Barbershopu, že to je zajetá značka a že hnedka budeš mít hromadu klientů. Ne, toho klienta si musí získat nejenom tím stříhem. Já mám třeba klienty, kteří mi řeknou, kdyby jsem ho ostříhal na prd, jako špatně, tak jim to je jedno, ale přijdou za mnou za to, jaký já mám charakter, že si s nima dobře pokecem a tak. Je to strašně i o tady tom, nevnucovat se klientům, být svůj, jo, nelízt jim prostě do zadku, bavit se s nima na rovinu, jo, je to strašně důležité tady toto.
1: No a teď, co je v dnešní době složitější? Najít nové zákazníky anebo nové kolegy do týmu?
2: Těžší je najít nové kolegy. Fakt těžší je najít nové kolegy, protože dneska fakt všichni chcou být jako holiči, naučit se něco z YouTube, ale zase se vrací doba. 60. leta, 70. leta, ale všichni dělají strojek. Strašně málo holičů používá nůžky, jak málo umí používat delší vlasy. Dneska chcou chlapi mít delší vlasy, jo. Já třeba už mě baví i ostříhací jako ženské, jo. Ostříhat nějaký moderní, jo. To, co se týká, bylo Stranger Things televizi, jo. Tak najednou takové ty vlasy těch 80. let a teď se zase vrací, jo. Takže tady to, a někteří holičů si myslí, že když udělá nějaký ornament, já říkám, vykašlete se na ornamenty. Jak ostříhat 60-letého člověka? Musíš ho pěkně ostříhat nůžkama, než mu tady bude brousit strojkem. Jo, a to dneska ti mladí vůbec neumí. Oni umí jenom prostě vystínovat, udělat ten fade, ale když mu přijde starší člověk, tak by mu udělali i tady toto, ale na něho se to nehodí.
3: No jasně, takže musí taky člověk odhadnout toho dotyčného, kdo tam
2: přesně,
3: sedí.
2: Mít tu vizi i právě co tomu člověku. Mí přijde člověk, řekne, udělej, co chceš, já ti dám volnou ruku. Tak samozřejmě mu dám, nebudu dělat úplně jako masakry, ale vidím, co se k němu hodí, pobavím se s ním, jestli má na to ráno čas, jak funguje, jestli má doma fén, ne, nedělám sír, dám sír, klasika, zuby, oplachnu si obličej vodou, dám si vodu do vlasu a jdu, no super, tak to potřebuji vědět, tak nastavím takový střih, kde tady ten člověk bude mít bum, bum, bum a za 5 minut ale hotový, ale je spokojený. Jo?
3: Existuje třeba něco, co ve svém týmu netoleruješ bez ohledu na talent a výsledky? Jestli třeba řekneš, hele, co jsi to udělal tady? Tohle už nikdy nedělej, protože já tě příště vyhodím. Mm-hmm. Je něco, co opravdu fakt nejede, přesto nejede vlak?
2: Já nesnaším nezodpovědnost strašně. Nezodpovědnost nesnáším a hlavně další věc, když někdo začne rušit klienty. Jo, to je pro mě strašně jako důležité. Já jsem říkal, naplánujte si to v těch kalendářích tak, ať si dáte volno. Nechci, ať tady chodíte každý den. Máte rodiny, máte přítelkyně, udělejte si ten čas na ty rodiny, ale nechci, že ráno se zbudíš a mi se nechce, jdu zrušit klienty. Ty nikdy nevíš, kde ten klient je, jestli jede na dovolenou, jede si na svatbu. A ty mu zrušíš termín, on bude naštvaný, půjde jinde, tam neznají jeho hlavu, ostříhají ho ještě hůř, jo, pak je to na recenzích a je to špatně. A ten klient se vždy nevrátí a pomluví vás všude, že jste ho nevzal, že jste mu zrušil termín a tak. Takže já nedochvilnost, když mi nechodí jako holiči, když mám stříhat v 9 hodin a přijde mi za 5-9, pak si jde ještě vařit kávu, už mu tam sedí klient, žádné také. Začínáš 9, přijď 8:30, v klidu si dej kafe, připrav si všechny nástroje, v 9 začínáš. Jo, nedochvilnost a rušení klientů a takhle to je pro mě úplně nejhorší. No.
1: Přátelé, teď jste slyšeli, že podnikání není jenom o té práci, zákaznicích anebo výsledcích. Někdy člověku život připraví situace, které změní úplně všechno. No a po krátké přestávce se budeme bavit o události, která Alessandrovi změnila celkem zásadně život a o tom, jak se s ním dokázal vypořádat. Posloucháte, sejdeme se na Freši.
0: Sejdeme se na Freši. Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Růžový son. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Naším hostem je Alessandro. Bavíme se o stříhání, o barbershopech, o podnikání, o lidech, ale teď chceme mluvit o životním zlomu a handicapu. Alessandro, tvůj život rozdělila nehoda na období před a po. Jak se změnil tvůj pohled na věc, anebo na věci, které jsi dříve považoval za samozřejmost?
2: No, to se teda pěkně změnilo, protože vlastně mi se ta nehoda stala vlastně letos, to je 10 let, takže 35 letech, a do té doby jsem vůbec nemohl, já jsem hrál na bubny, takže jsem vůbec jako neuvažoval, že by se mi něco mohlo stát, ale to se vám tak změní na jedno okamžik a máte na jedno na rozhodnutí, takže jsem měl buď variantu, buď budu takový ten člověk, co bude chodit na vozičku, jezdit a mít kolem sebe lidi, kteří se o tebe budou starat a necháš to na sebe, na rodinu, anebo se ten člověk kousne a řekne si ty blaho ne, a začal jsem se věnovat ještě tomu parasportu a díky tomu kolektivnímu parasportu mi to úplně změnilo myšlenku, že jsem začal takhle fungovat a vnímám teďka ten parasport a handicap úplně jinak. Jo, to je strašně zásadové.
1: My jsme se viděli na Neporazitelných, na filmu, který byl natočen a měl světovou premiéru v Dovu, v Dolních Vítkovicích.
2: Ano, v Gongu, no.
1: V Gongu, super. Bylo krásné.
2: Tam jsi vlastně i zahrál na ty bubny.
1: No a tam si zahrál na bubny, ale pokud nás teď posluchači poslouchají a neví, co se ti stalo, tak co se ti stalo?
2: Takže v roce 2016, ano, jsme měli takovou zakázku, kde jsme měli malovat s kamarádem krávy, no akorát jsme vlezli do hydraulické plošiny, která byla špatně zajištěna a ta z 8 metrů s náma spadla, no, takže jsem volným pádem v žabkách spadl na pohnojené pole a měl jsem těžkou třištivou otevřenou zlomeninu holeně a berce, kde se ta noha dávala rok dohromady, ale po roce sundání různých kruhů, co jsem měl ty železa na nohách, tak jsme zjistili, že ta infekce tomu dala strašně hodně a byl nepohyblivý kotník, ale doktoři mi řekli, ale máš nohu. Jenže já jsem říkal, že taková noha mi je k ničemu, když mám dvě děti a potřebuji s nima fungovat, a měl jsem šílené bolestní, tak druhá varianta byla amputace. Takže jsem zvolil tu amputaci. První jsem si to jako srovnal trošku v hlavě, zjistil jsem si, jak funguje protetika, že už dneska ta doba s těma protezama. A bavil jsem se a řekl jsem to svým dětem, že do toho chci, ti mě v tom podpořili, že jestli mi bude v tom lépe, že se tak ucítím, tak jdu do toho, tak jsem do toho šel.
3: A předpokládám, že hlava a to nastavení mindsetu v tom hraje silnou roli. Co je možná na tom složitější, dostat se přes rehabilitaci fyzickou, anebo přesvědčit hlavu, prostě bojovat vlastně s tím vlastním mindsetem?
2: Spíš ta hlava, fakt já jsem si to všechno v té hlavě nastavil, že když se to uřízne, začne nový okamžik, ale nechtěl jsem být právě ten člověk, co by vlastně nedělal nic, mít jenom invalidní důchod a co z toho mám, jo? Takže díky tomu zrovna bylo, já jsem měl tu nohu 2016 a 2019, až mi tu nohu vzali, a zrovna bylo mistrovství světa v tom parahokej tady. A já jsem šel o berlách, protože to byl velký boom, lístky byly zadarmo, 50 korun, tam vlastně to je z toho Neporazitelný, a já jsem neměl ještě nohu, neměl jsem protézu, tak jsem byl, a jak jsem viděl ten parahokej, říkám, to chci hrát, jo, ale už jsem v té době stříhal a najednou mě dostala ta osvěta, že mezi ty lidi, že jsem si říkal, ty blaha, v tom nejsem sám, ten nemá dvě nohy, ten má míchu, jo, ten má páteř, jo, ten je na vozíčku, a najednou jsem si spojil ti lidi, ale s náma, ta komunita, úplně se začal člověk cítit jinak, já říkám, tyjo, tak budu tady s těma lidma, a ti, co mě odsuzovali, ti si mi říkali, ty jsi blázen, uřezat si nohu a prostě špatně mi radili, jo, tak jak jsem ty lidi úplně od sebe vyřadil, ty negativní, co kolem mě byli, a začal jsem se opravovat fakt jenom těma pozitivně, co mi do toho pomáhali, a hele, bude dobře, jo, pojedeme bomby, něco vymyslíme, jo, a najednou se ten parahokej.
3: Změnil se nějak přístup lidí k tobě po tom úrazu a po té amputaci?
2: No, zjistil jsem, jako, kdo je přátel, a jako, že jsem měl předtím spoustu přátel, ale jak člověk potom leží v nemocnici a najednou si řeknete, tyjo, mám tolik kamarádů, a najednou z těch, jdeme tomu 100 kamarádů, vám tam přijde 5, začnete si těch 5 udržovat, a kde jsou ti další, potom zjistíte, aha, tak to jsem asi pro ně nebyl takový kamarád, takže zjistíte, a najednou jsem vnímal i jako lidi, kteří za mnou třeba přijel jako do nemocnice díky jako jednomu z nejlepšímu holiči tady v Česku, za mnou přišel na návštěvu Hector, jo, do nemocnice. A to mi zrovna jako řízli ten den nohu, já jsem se probral ze spánku z umělého, a klepe mi na dveře a přišel Hector se svojí kapelou a díky Karlovi Kavalírovi vlastně ten mi ho tam poslal, jo, a mě to zase tak na takový impuls, jo, mi to dalo, že vlastně ta komunita těch lidí a fakt mít kolem sebe ty přátel obklopovat se těma lidma a teď to je i v holictví. Já strašně miluji lidi a práci s lidma, to je jako moje poslání tady toto.
1: Říká Alessandro a je obdivuhodné, jak dokáže člověk proměnit překážku v novou motivaci, to jsme teď slyšeli. A právě sport se stal důležitou součástí života našeho hosta. A my si za chvilku budeme povídat o parahokeji, o síle týmu, o překonávání vlastních limitů a také o tom, jakou roli hraje sport v životě jeho dětí.
0: Sejdeme se na Freši.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Posloucháte Sejdeme se na Freši dneska s mistrem lazebníkem Alessandrem. My jsme se bavili o tom, že Alessandro měl vážný úraz, přišel o nohu a moje první otázka míří právě k tomu. Ty jsi přišel o nohu, máš protézu, ale dalo ti to i něco?
2: Určitě.
1: Co jsi získal díky tomu?
2: Já jsem si díky tomu udělal image. Udělal jsem si image jako plameňák, protože jsem plameňák stojí na jedné noze. Začal jsem si barvit vlasy na růžovo a je teďka takové moje, že jak když jsem všude na akcích, tak prostě mávám nohou, noha hore, tak jsem si říkal, že si ještě udělám nějaký takový asi svůj merch jako noha hore, protože mi to přijde takové srandovní, že jak všude na akcích a pojďme ruky nahoru a já ne, pojďme nohy nahoru, takže začnu mávat nohama a každý, tyjo, ty jsi blázen, jo, a zase ti lidi si kolem mě přijdou a říkám, hej, ty jsi šílený, to, a dělat si z toho srandu. Fakt tam je jako ten humor, je strašně důležitý. A když si člověk dokáže sebe udělat srandu, tak má vyhráno a nějaký handicap potom neřeší. Jako jo.
3: Já jsem právě v roce 2019 moderoval ten parahokejový mistrovský šampionát tady. No. A to bylo neuvěřitelné, jaký černý humor používají parahokejisté mezi sebou. Jo. Takže já vím, o čem ty mluvíš. A teď u toho parahokeje zůstaneme, protože mnoho lidí nikdy nevidělo parahokej naživo. A co je třeba první věc, kterou by měli vědět, aby pochopili, o jak náročný sport jde?
2: No určitě, jako je to zaprvé, je to na saních, takže tomu člověk nepotřebuje nohy, je k tomu hodně dobrá, je to třeba mít dobrou kondici na střed těla, na ruce, protože tam všechno balancujete vlastně na jedné, na tenkém noži, které jsou dva vedle sebe a je to všechno na tom středu těla, nedělá se to jenom rukama, takže do toho zapínáte celé tělo. Hra akorát hraje se 3x15 minut a určitě doporučuji přijít se pohát tady na Ostravu, která bude vlastně příští rok tady hostit mistrovství světa znovu 2027 a každopádně třeba i na klub Flamingo z Ostrava, kde vlastně taky hraju za Ostravu, za náš klub a loni jsme vyhrali naše krásné třetí místo poprvé.
3: No pěkné.
1: Pěkně, pěkně, to velká gratulace. Napadá mě, stává se vám někdy, že ta první emoce lidí, když se podívají na parahokej, je spíše soucit, než aby obdivovali ten obrovský výkon a dřinu, která zatím je?
2: Je hodně, no, hodně lidí jako lituje. Jo, mají ten soucit a já vždycky říkám, ne, radši nelitovat. Jo, protože ten, když člověk začne někoho toho druhého litovat, já mám z toho vystavovat takové depky. Ne, radši mi tady plecní po zádech nebo něco fakt jako ti lidi si to neuvědomují, ale my třeba máme už takovou auru, že my si sami ze sebe dokážeme udělat srandu, jo. Já nemám rád, jako když jako zdravý člověk mi začne říkat ty kriple, ale když si to říkáme my mezi sebou úplně v pohodě, já dokážu, já mám strašně vysokou, jako, že si to dokážu, tu laťku, že dokážu hodně snést, hodně vydržet, ale strašně ti lidi fakt jako, ježiš, Matěli, tu, to se ti stalo, to se... ne, bylo, co se stalo, jdeme dopředu, už se na to nedívám, jo, a říkám, změnilo mi to život, na jednu stranu tomu člověku, co mi to udělal, děkuju, protože jsem mohl být zase dělat něco jiného, takže mi to otevřelo jináčí vrátka, ale je to díky tomu, že jsem si tak nastavil hlavu.
3: No a nás celou dobu poslouchá ve studiu, my jsme to ještě neřekli, tvoje dcera Eli. Eli, ahoj.
4: Ahoj, zdravím.
1: Ahoj.
3: Ty hraješ hokej? Prosím tě, tak taťka je tvůj vzor určitě, ne? Co
4: ano,
3: říkáš?
4: Ano, jasně, vždycky to bude můj vzor a vždycky bude.
3: A co tě to naučilo? Pro tebe konkrétně hokej co? Je to nějaká disciplína, nějaká vytrvalost, nějaká síla?
4: No, je to moje láska prostě životní a nikdy se toho nechci vzdát.
1: A to, že je to tvoje láska, tak to vidíme na Instagramu každý den. Možná řekni ten příběh, protože to je velmi zajímavé.
4: No, vlastně jsem se dívala na YouTube, na jednoho YouTubera, Vláďu Houšku, tak jsem si říkala, že bych mohla udělat nějakou soutěž. Že budu dělat každý den, budu střílet na branu do té doby, dokud za mnou přijde Vláďa Houška a zastří se mnou.
1: A přijel, nebo ještě na to čekáš?
4: Ještě na to čekám.
1: A jste aspoň nějak v kontaktu?
4: Jo.
2: Píše na Instagram, napíše jí, ale už jsme, u který den už máme?
4: 250...
2: 8 dneska budeme dávat.
1: Takže Láďa napíše ještě 300 dnů a přijedu.
2: No, my tomu chceme udělat nějaké překvapení, Takže se na to těšíme a potom jsem se ptal, jestli bude ještě nějaká výzva, tak říkal, až skončí jedna výzva, tak bude střílet do té doby, než přijede David Pastrňák. Takže, no. takže zvedá laťku zase o něco a...
3: Nemít malé cíle, to je důležité.
2: Přesně tak.
1: No. Každopádně, Radku, nevím, jestli jsi si všiml, my se teď bavíme o sportu, jak se... Ale ten sportovní mindset a ten mindset toho bojovníka právě přenáší na ty děti a myslím, že my jsme to teď trefili úplně naprosto přesně, že Eli je důkazem toho, že ta přenositelnost mindsetu, sportovního mindsetu prostě funguje, nebo minimálně u vás.
2: Je to tak, hlavně já jsem Eli dával volnou od malička, ať si najde to, co jí baví, takže ona dělala od krav magi, brazilské jiu-jitsu, breakdance, zavodila na skateboardu, potom se jim vzal vlastně na parahokej, kde si chtěla sednout do sání, skočila na saních, jelikož ty sáně pro ní byly těžké, tak trenér říká, hele, dej brusle, vyzkouši brusle. Jakmile dostala brusle, ona je levák jak já, takže ještě střílí naopak, začala hrát na jednou hokej a tati, jak co dělat tohle?
3: Krásné. Moc pěkné povídání, mohli bychom pokračovat ještě další 2 hodiny, ale určitě. Tolik času bohužel nemáme. Takže Eli, děkujeme za rozhovor, krátký, ale pěkný, děkujeme.
4: Taky děkuju.
3: Alessandro, tobě taky a přejeme hodně trpělivosti se zákazníky a hlavně se zaměstnanci.
2: Určitě, já vám moc krát děkuji za návštěvu, budu se na vás těšit a určitě vás rád zase někdy ostříhám.
1: Budeme se těšit.
3: Alessandro, Eli, našimi hosty, loučí se Jirka Kratochvíl.
1: A Radek Erben, sejdeme se na Freši.
3: Ahoj.
0: Sejdeme se na Freši.
5: 4 dny, 1 město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show. Posloucháš Fresh Rádio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: CZ. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Začátek, že?
1: Co pak, Ondro, já jsem ti přece nešlápl na nohu, ale promiň si, jo teda, ale nemám tak velké nohy.
0: No, I got a feeling, jako Black Eyed Peas. No. Takhle jsme začali, ale spíše hodinku, ne hitparádu. My si vždycky necháváme trošku na odstátí, že jo, ty naše dvě hodinky. Přijdeme tady s vypazeným jazykem, no. Zařadíme 20 nejhranějších tracků uplynulého týdne, k tomu 3 novinky. No a potom spustíme ten neplánovaný kolotoč informací, dezinformací a hlášek, které vytváří můj kolega David Dale.
1: No a můj kolega Ondra Turda.
0: Začneme tady tou 20, tam je Kygo, Khalid, Griffin a budou zachraňovat lásku.
1: Same.

0: Já si myslím, Ondro, že na začátek taková ta startovní píseň velmi veselé, velmi pozitivní, tak jako máme krásně. A takové letní už, jakoby, víš, jako to počasíčko venku.
1: Takové letní, no já bych řekl takové výhňové.
0: Výhňové.
1: Výhňové.
0: A teď si vím, že tyhle ty teploty někde na jiné části planety jsou jako standardem už jako mnoho let. Jakoby.
1: No tak jako jich Itálie nebo jich Španělska, tam jako pro ně to je úplně, co dneska zima ještě.
0: Já si právě teď právě člověk si uvědomuje, jak třeba, a říká se, že Ostrava má docela dost stromů, jo, ale že by to chtělo ještě víc, anebo prostě ty stromy na těch domech, aby se tak nenahřívaly. To je neuvěřitelné, jak přijedeš do města a máš tu třeba hned plus 3-4.
1: No, tak asfaltík, betonek, že jo, no. To udělá svoje. Na dálnici to taky není žádná pohoda. Ono, teď zase já jsem nad tím tak přemýšlel, že si vždycky řekneš, no, že přesně když jsem naťukl tu Itálii, že tam jsou nefachčenka a tak dále. No dá se v tomhle tom dělat?
0: Tak jako člověk, no, opravdu nad tím přemýšlí, že oni to prostě zabalí v 11 a no. Zase se třeba vrátí ve 4, no.
1: No, tomu se říká siesta, my taky tady máme od 12 do 2.
0: máme kratší.
1: S Romanem a s Radkem, že ale jo? Možná... Ale oni makají zrovna v té době, jako.
0: No ale zase potom ne, asi.
1: Já si myslím, že jo, kamaráde. Pro ně je právě ta siesta, že si jdou takhle jenom lehce odpočinout jako do toho studia. Pokecat si často nějaký ten rozhovůrek a tak dále a tak podobně. Každý všední den mezi 12. a 14. tady na Fresh Radio, to je jenom takový tip na super rozhovory a dva bezpochyb nejslušnější členy našeho Fresh Crew, že?
0: Tak.
1: Líb bych to neřekl.
0: Ano.
1: A kdo je na 19? No tam je slušňačka možná.
0: Tam
1: že?
0: Je taková líbezná zpěvačka, která právě pochází ze země, kde teda musí teď být peklo, podle mě.
1: No tak tam je hlavně fotbalové peklo, protože no, fandí, jo, všichni.
0: Tam fandí,
1: celá země.
0: Tam to postupilo. A samozřejmě je to letošní takový asi hlavní fotbalová hymna, protože myslím, že při každém začátku utkání toto zní, ten song Die Die se jmenuje a společně s Shakirou ho má na starosti taky.
1: Burda Boy, tady je máme, známe to jména, všichni už vystoupili v Česku několikrát.

0: Let's.
1: Let us go, říkali na konci, já to slyšel.
0: Já celý song slyším, jak zpívá Die Die, no, tak jako, a nedá.
1: No, teď se to jestli dala.
0: No, tak, nevím,
1: a,
0: no.
1: Ale neříkají co, ať jsme teda slušní kluci, jo.
0: Tak, no, Die Die. Možná gol, hele, je to na fotbal. Víš, jako?
1: Tyhle vidle. No, já jsem ti včera zrovna, já jsem byl mimo Ostravu, dostal jsem takovou pozvánku, protože teď probíhalo hokejbalové mistrovství světa.
0: Včera finále, že?
1: Včera bylo finále, já ti nevím, jak dopadlo, jako přiznám se.
0: Prodloužení vyhrála Amerika. Hmm. Ale kousek, tak. Byli šikovní, no.
1: No, jako. A přitom byli favoriti. No, to je jedno. Tak jsem byl pozván do fanzóny a akorát jako říkám, no, tak jako teď, jako, víš co, já využiju pozvání někdy příště do nějaké soukromé fanzóny. Tam bych i nějaký gol trefil. No, tak jo, přejdeme dál.
0: Jo, tak
1: řekni, uveď tu osmnáctku, přehodíme to na jiný úplně rytmus, nebudeme se bavit ani o počasí, i když třeba tady u nás ve studiu krásných 23 klimatizovaných stupňů, takže jestli má někdo zájem, můžeme vybírat stupně.
0: No, teď je zájem o klimatizace, samozřejmě.
1: No, já jsem ve vztahu od minulého
0: týdne. Já jsem si všiml, že si změnil status. Nicméně 18. místo Pnau společně s The Warning a Tu Corazón. To znamená
2: místo

0: tu corazón.
1: Tvé srdce.
2: Jo, your heart.
1: Máš zlomené, nebo máš ho zdravé, nebo...
2: Aktuálně trošku teplejší, jako mám asi víc než 36,5.
1: Pumpa se přehrývá, jo?
2: Pumpa se trošku to jako přidává někdy, je to znát, no. Jako, peče to, no.
1: Za půl roku jsou tu Vánoce.
2: A včera jsem viděl, zase jsem prakticky viděl včera zajímavý jako ukaz fotku na sítích, kdy dnes vlastně normálně pověsíš jenom obalené řízky na sušák na balkoně.
1: Oni se sami usmaží?
2: A do oběda je máš hotové.
1: Fakt? Hmm? Jako fakt, jo?
2: Tak bylo to kukáda,
1: no tak počkej, jako vajíčka by si normálně udělal takhle.
2: No tak už na nějakém alobalu možná pomalu.
1: Co pánvičku hodíš už, normálně na střechu auta?
2: Už by to asi jako pomaličku, no, se zpracovalo. Ale ty byly vtipné ty řízky, no. Prostě ráno pověsíš a na oběd sklízíš, jakoby sundáváš.
1: Sklízíš,
2: no. To by musel zasadit, no. Jasně,
1: zasadit,
2: no.
1: Zasadím si řízek, vyrostá mi prase, jasně.
2: Ty krásu.
1: No to by bylo něco, ne? To by bylo zemědělců v Česku naraz, jako. To by Andrej neměl, na 17. místě je ten, co ví úplně všechno.
2: Ano, a mimochodem, jestli se nepletu, tak...
1: Nepleteš, bude.
2: Za 14 dnů skoro je tady na místě v Ostravě.
1: Připlave.
2: Připlave možná a udělal nějakou dobrou, doufám, show, tedy s Vince.
1: Ten, co ví úplně všechno, Mr. Know It All, track, který když jsem před několika týdny slyšel tady na Fresh Radio a hráli jsme ho opravdu první v českém éteru, tak jsem, pamatuješ, prohlásil, tak tohle je jasná hitovka. Se vším všudy podepisuju. Míst.

0: Mr. Know-it-all, znáš takové Mr. Know-it-ally? Já jich pár znám.
1: Jo. Já to jako mi nenapadá mě.
0: Oni všude byli, někde dvakrát, dokonce třikrát, všechno ví, všechno znají. A o takovém právě zpíval tady Slims. Myslím si, že na cover z Ostrova rozhodně tahle ta věc zazní. Pokud jste poslouchali v minulé dva pátky, nebo uplynulé dva pátky naše vysílání, tak jsme měli Dance Beats for Love. V každém z těchto speciálních vysílání se soutěžilo o lístky. A už teď vám slibujeme, že budeme soutěžit v následujícím víkendu, nebo v následujícím pátku, ne teďka,
1: jo.
0: V následujícím týdnu, přesně to řekl, o lupeny pro změnu na Colors. Vůbec se jako toho nebojíme. Jsme za to rádi, že můžeme s těmito festivaly spolupracovat a zrovna pro vás, kteří máte rádi Terryho Swimse, si myslím, že takový lupen na celý festival, nejenom na jeden den, jak by se mohlo
1: vlastně
0: třeba někde zdát, tak může být úplně boží.
1: Určitě, já jsem říkal, že třeba já jsem Colorsy osobně teda byl jenom jednou, přiznám se, to mám jako mezery proti Beats for Love, ale já mám prostě jakoby nějak jakoby radši tu elektroniku, co mají tam, no. Tak jako, je to tak, je to ale pro každého, proto jsou ty festivaly za sebou takhle celkem
0: A já půjdu na oba.
1: No to je jako to klobouček, jako dát takhle dva náročné víkendy
0: za sebou. No tak ne, tam je týden pauza právě mezi tím.
1: Je tam jeden víkend?
0: No jasně.
1: Jo, aha, jo, vlastně.
0: To bylo náročné. Kámo, tak to zase jako sorry, ale Superman nejsem, jo.
1: Ne, mě to teď úplně nedošlo, protože vím, že jsem slyšel tady v jednom rozhovoru, že od vlastně ředitele Beats for Love, že stavět to můžou skoro 14 dnů, že tam nějaký prostor je,
0: myslím,
1: ale že to zbořit musí za 3 dny, no, tak jsem si říkal asi do středy a hned jedou kolos, ale ti to asi taky staví víc jak týden, no.
0: Ale vem si, že jako z té technické stránky, ta hlavní, bavíme se o těch hlavních dvou stagech, jo, tak zaprvé ten areál je úplně jinak postavený, nebo úplně jako je jinak postavený.
1: Pomíchaný, no, jasně.
0: Ty stage mají naprosto jiné parametry, protože když děláš stage, která musí hlavně uspokojit kapely a několik za den, tak ta samotná stage, to samotné vnitř, ta vnitřní část bude musí být větší. Jo. Musí tam mít takzvané loading docky, jo, kde to oskovávají a tak dále a tak dále. Zpravidla ta střecha musí být jako jo, celá ve kterém větší.
1: Jasně, no.
0: Ona ta Beats for Love, když se podíváš, tak ona je široká, prostě lešení, tam jsou ty různé dekory, efekty.
1: No.
0: Ale zase, že jo, koncertní stage, ta hlavně, tak tam má ty světla narvané a ty ledky uvnitř. Jo. A každá ta kapela, vždycky se to ten den, se nejvíce přizpůsobuje tomu headlinerovi. Ten si doveze třeba 3 kamiony svých světel, které přivěsí k tomu, co tam je.
1: Aha.
0: A celé se tam jako tak nastaví, ostatní jakoby se musí tak nějak lehce přizpůsobit. Furt se to představujeme, proto to je tak, že vlastně dohraje kapela a ty jdeš na druhou stage a tam se hodinu a půl maká. No a to je vždycky hodina a půl, která ti připadá jak 20 vteřin. No a tak,
1: jo, jako pro ty, jako co to musí udělat. Jako.
0: No samozřejmě.
1: Ale pro ty návštěvníky samozřejmě.
0: Co tam dělají ty kluhy?
1: No tam ty 3 kytary připojí, že?
0: A já neslyším basu. Tak, takhle nějak to vypadá. A ono ještě jako další věc, jo, že dneska je ta doba tak daleko, že ta firma, která třeba zajišťuje tuto hlavní to zastřešení, ozvučení a tak dále, hlavní osvětlení, tak už jenom potom pomáhá a vlastně všechno to nachystat, ale ta kapela si potom vzít vlastní zvukové pulty, jo, vlastní přídavné osvětlení a přídavné ozvučení a přídavné LED obrazovky. Všechno to postaví tým, jenom odevzdáš nastavený systém, oni si tam ještě něco v tom většinou pohrábnou a potom, že to celé dají zodpovědnost.
1: A jako je to tím, že ten zvukař potřebuje jako svůj pult, jo? Že jinak tak, se nevyzná ale, třeba?
0: Si, tak
1: asi, oni jsou hodně jako přednastavené dneska na těch displejích, že?
0: Tak ono těch věcí, co dneska zvuk dovoluje, je tolik, že prostě, víš jak to je, když půjdeš jezdit Formuli 1 a budeš mít na každém závodu jiné auto, jako pojedeš rychle, projedeš zatáčku, ale když máš to svoje nastavené tak, jak chceš ty.
1: Ale tohle, to by byl šofér, jakoby pilot, protože dokonce už to i zaznělo, že správný, že by se to mělo střídat ty auta, aby zkusili pomalejší, rychlejší a udrželi za celý rok prostě nejlepší skóre. OK, aby jsme se vrátili do Extázy muzičán, máme tam 16.
0: Na ní je Major Lazer, Nelly Furtado a Davido. A oni říkají, že prostě není místo takové, jaké je doma. No place like home.
2: Místo 16.

0: taková akustická kytarka, jako je ve skladbě No Place Like Home.
1: Úplně jsme vzal myšlenku, taková kytárovka úplně.
0: Jo, je to tam naprosto dominantní. A že jo, co k tomu stačí? Hele, ty jsi mi říkal, že umíš, že, na akustickou kytaru?
1: No, že umím.
0: Uměl jsi.
1: Že jsem uměl spíš.
0: Hrával jsi.
1: Teď technicky možná vím, kde ji mám, někde založenou ve sklepě. A to je tak všechno.
0: Vemi příští týden.
1: Ty kráso, to ne, to už nebude mít ani struny.
0: já ti je koupím a nechám ti je naladit.
1: Ale někdy asi kolem 10 let jsem tak do 15 brnkal, no.
0: Kolik se na to zbavilo ženský?
1: To právě byl jakoby hlavním zásadním důvodem. Hledal jsem nějaký nástroj. Samozřejmě, i když si jsem přemýšlel, kamarádi třeba hráli na klavír, jenomže to mi přišlo k ohni nepraktické.
0: No, tak, no, ale když víš, jak kdyby dostali dřeva, tak ho tam hodíš a zase než bystiky.
1: Ale s dnešní technikou už by to zase jako reálné bylo. Mít nějaké mini klávesy s nějakým aktivním bateriovým reproduktorem a válíš všechny songy normálně ze sampler.
0: Šup tam Mozarta.
1: No, nebo na, jako modernu, jako taneční věci.
0: Jo, jako Daft Punk, jo, že bys třeba rozjel. Nebo takové Backstreet Boys, i ty by si mohl nějakým způsobem
1: rozjet. No tak samozřejmě jejich hity, no.
0: Jejich hity, a nebo třeba tu novou věc, se kterou se jednou z nich vrací zpátky, tedy uvidíme, jak se jim comeback podaří, protože tuším 2, 3, 4, 5 let zpátky i před covidem občas vyjeli nějaké to jakoby vzpomínkové turné. Tuším, že asi taky něco přinajmenovalo, ale ty do toho jako tak, do toho oni, tlačí víc
1: tak,
0: a víc.
1: Tak, oni byli chvilku 4, pak zase teď už jsou v původních 5 a tak dále, tak se to tam nějak kolísalo. Pořád to kluci jako co 3-4 roky se snaží jako nějak oživit, no, tu kapelu. Ale
0: tak
1: měli,
0: nějaký krejcar přijde naučit.
1: Ale mimochodem v tom Vegas
0: teď nevím. Vesper?
1: Ano, Vesper, ty budeš vědět, měli úžasnou, jakoby, co tam dokážou udělat. To bylo jako paráda.
0: Jo, tak to je vůbec jako, to je to, kdyby na technologickou debatu, to bychom se tady mohli bavit o Sphere další 2 dny. Asi by to moc posluchačů nepochopilo, takže já to zkrátím. Backstreet Boys, 15. místo, Bad Lab.
2: Místo 15.

0: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
1: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
0: Kontaktujte pulari.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
5: Letní rande, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: jsem to nestihl zvednout, tak nám začal ten začátek, ale Blackpink a Jump, to je skákačka tady. Jsme si tak zaskákali tady s Dalem.
1: Kvapíček. To je ten náš oblíbené slovo, kvapík. No.
0: Byla to rychlovka se vším všudy. Tenhle track už tady tak skoro půl roku bych řekl, co? Možná?
1: No, může to být. Minimálně jakoby únor, březen určitě začal 100%. Se objevovat a dneska je zpátky zase těsně v téměř v polovině. No?
0: Ale možná ještě déle, protože já když se dívám, tak rok vydání 2025, o ten čas tak strašně běží a když se tak. Jako nepodíváš, kdy přesně jsme to nasadili, ale je to 25, takže prostě už takže tady asi. Přes půl roku tím pádem.
1: Takže asi jo.
0: Blackpink a Jump jako 14 nejhranější a teď tady budeme mít písničku o mě, no. Protože Olivia Dean o mě zpívá, ani o tom neví.
1: Že potřebuje, jo? Toho muže.
0: Správného. Tak Olivio, Ostrava, Kulinární ulice, studio Fresh Radia. Máš na to ještě hodinku a čtvrt, aby si dorazila.
1: A nebo taky třeba příští, jakýkoliv pondělí prakticky, když no. Není teda sváteční. Místo

0: Tak bohužel Olivia Dean nás opravdu poslouchala, protože mi dala jasný vzkaz.
1: No povínej, jasně.
0: Adios.
1: Ano.
2: Místo 12.
0: Alvaro Soler, Alavinia.

0: No tak Ondro, to je mi líto, no, že si takhle musel dopadnout, ale...
1: Hele, jednoho dne to dopadne.
0: Já myslím,
1: BB
0: že...
1: Rexa, jak ty říkáš.
0: No, BB, ano.
1: Mi zpíval o tom teď. Tata skontaktovala právě teďka. One day.
0: No, já jsem se ještě chtěl teda, jestli můžu ještě k tomu Adios, tak teď Amigos. Vlastně, když jsme zase, slyším tu španělštinu, nějak mi to zase ten fotbal,
1: no,
0: to mistrovství světa.
1: Jinak, že jo.
0: Samozřejmě dneska, myslím, nebo začínají už ty vyřazovací.
1: Ano, ano. Pavouk,
0: no,
1: jak se říká.
0: A teď to Adios bude čím dál častější.
1: Amigos. Por favore. A jednoho dne se dozvíme, kdo ten šampionát vyhrál.
0: No, tak to víme přesně, teď úplně ten datum nevím, ale někdy právě v půlce července, no. To
1: víme
0: končí.
1: To přesně.
0: 17, 18, někde tam, čověče.
1: Někde tam, jo, takže při Colorsech, jo, se bude sledovat fotbal.
0: Ty jo, to budu muset počkat.
2: Místo 11.
1: No, uvidíme.

0: Proletěli jsme hodinou zase jako dva bleskové, že jo?
1: Jako lehce nahřátý nůž teplým máslem. Protože teď stačí opravdu máslo si vytáhnout ráno na 5-10 minut, zajít si třeba umýt zuby a můžeš mazat. Když to

0: Tak jsme se do toho zaposlouchali, nový Hugo to byl.
1: Ano, taky společně s Davidem Guettou a i David Guetta má prsty i v tomhletom songu.
0: Který má na svědomí zase hlavně Andrea Bocelli a Ea a Megan Thee Stallion.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Měl bych se dodržet přesného překladu, tak by se to dalo v češtině tenhle ten track přeložit jako že, na, tady předložky že a na, protože v angličtině se jmenuje Wu čárka men, woman. Nevím, jak to myšleno, ale vím, že Peggy Gou a Ayra Starr byly třetí novinkou tohoto vydání hitparády Extáze Music Chart. A mi se to líbilo, se to hodně líbilo. Jako tohle bude taková ta chytlavka, popovka, hrající všude možně a má to i takový ten lehce taneční nádech, tak bych tomu řekl.
1: Ondro, souhlasím s tebou, nicméně 10. místo před námi a tam je náš velmi oblíbený song.
0: A jenom pokaždé tady zmiňujeme Ultranaté, jak to řeknu přesně. Ale pozor, to takové to jako rozespívávání. Imel Angel, nebo, to je vlastně to druhé jméno, featuring s Hughem, tak to je ten a ta Ultranaté, tam má jenom takovou část pasáž, tam jako spíš polomluvení, no, tak poslouchej dobře. Takže já jsem slyšel i jinou verzi.
1: Jsi viděl videoklip teda?
0: No, ne, já jsem slyšel víc jiných verzí. Aha. A víš co, tak počkej, když to zakecáš, tak já najdu, já najdu jinou verzi ještě, kterou nehrajeme tady v rádiu a je fajn jako.
1: No my samozřejmě musíme říci, že...
0: Co si vymýšlím, co říkají?
1: No ne, že na 10. místě teda nás čeká velká letní hitovka, teda aspoň za nás tady s Ondrou, Hugel.
0: Dneska po druhé.
1: A dneska vlastně po druhé, protože byla to první novinka, můžu se k tomu ještě vrátit, s Davidem Guettou, která se jmenuje Shine a myslím si, že ta ji jako rovnoměrně vystřídá za chviličku.
0: Hele, ten Hugel je prostě objev, jak jsi sám říkal, podmas tady prostě pustíme, šup. Jak jsi sám říkal, tak i David Guetta už cítí, že tohle je človíček, který by mohl moving to the sun, takže tady
1: jakoby máme. Minimálně držet nějaký proud, jakoby, a vlastně je to i jako Krajan, že, z Francie. No a už jsou jakoby vidět spolu a ten single Shine, který jsme měli v novince, je již nově od pátku vydán, protože já jsem se po něm pídil ve čtvrtek a nikde po netu ani zmínka. No a pojí se už to vyšlo, no. Tak jsem to, tak jo, jsem to trošku propálil.
0: Našel jsem tady tu druhou verzi, myslím si, že je připravená. Tak desítka pro tento týden, tedy Move into the Sun a dáváme si tu verzi, která je možná, jenom říkám možná, a vůbec ta nejznámější. I'm moving to the sun.

0: Zase se nám studio přeměnilo v živý taneční parket, my jsme za to rádi. I gotta move into the sun. Je to tak, my frčíme dál. Tohle byla desítka, za nás prostě bezkonkurenčně nejpodvedenější letní song ever, který v letošním roce prozatím byl vydán. Ale léto je ještě před námi, že?
1: Hele, no, ale to je samozřejmě jenom subjektivní pocit, protože ne každý jakoby úplně zareaguje. Já jsem třeba teď jako sobotu...
0: To je výborný subjektivní pocit.
1: Já jsem teď třeba jako po dlouhé době si sobotu zahrál a takhle venku, protože vevnitř by to bylo jako šílené. A zrovna tímhle tím songem jsem to zkoušel jakoby ukončit. No, těch lidí už samozřejmě bylo pomálu, někdy o půl čtvrté ráno, ale...
0: Tímhle musí začít právě.
1: Mě je to vždycky škoda takové ty největší poločky vystřelit hned první třeba půl hodině, hodině setu. Já si to jako čekám,
0: musíš si to mít
1: čekám na tu největší atmosféru, ale někdy to jako promarní.
0: No. Já bych to řekl jinými slovy, ale nebudeme zabíhat do detailů. Nebudeme zabrušovat, jak by řekli někteří z politiků. Ale od politiky raději daleko, protože vůbec, co se teď dělo na folklorních festivalech, to bylo taky zajímavé, že o víkendu. Rýpat do toho raději nebudeme. Kdo, že je na deváté pozici? To si rýpneme velmi rádi. Jsou západní.
1: Ano, West End a single The
0: Sailing.
1: Sailing, no. Ono to trošku z dálky pal jako calling.
2: Místo deváté!
0: A ono ne.
1: Ono ne.

0: No, nám to dalo trošku podívejme, krev do žil, že jo?
1: Takový nenápadný název a jaký z toho jakoby...
0: Je ducák. No, šlapačka zelí. Prostě to, co rozproudí krev v žilách. Ani slova nemůžeš potom najít v hlavě. Je to takový jako šok, bych řekl.
1: Ano, to, tam právě na té osmičce už podle toho názvu jako očekávám šok.
0: Jo, další.
1: Cítím to znova, jak ten teplotní skok venku nás jako ždíme.
0: Jo. A abychom tady odkryli naše mluvení, jak to říct, v náznacích, v hádankách a v indicích, tak na osmičce jsou Culture Shock a Feel Again.
2: Místo osmé!
0: Bude to rychlovka!

0: Extáze Music Chart.
1: Dance. Hele, Dave, stalo se ti taky, že za tu dobu, co se hýbeš v muzice, už jsi mohl třeba kdejaký projekt, ne že splést, ale něco ti to evokovalo, třeba Culture Shock, ať jsem jako úplně přesný.
2: Že Culture Beat, ne?
1: Ano, ano, Culture Beat, takže tak mi to je, přesně jakoby, jsem si vzpomněl.
2: To je 50% totiž názvu jakoby podobného. No,
1: je to tak.
2: Ale já jsem třeba taky nevěděl, že tenhleto song bude dramovej, protože pro mě...
1: Já to věděl.
2: Jsi to věděl?
1: Já to věděl, za prvé ho už znám a za druhé...
2: Ty tam máš zase tu značku, že jo?
1: Značku a je šedý, a to znamená v našem playlistu, ale,
2: jo,
1: ale
2: jo, jo.
1: Schválně, jako zaspomínáme si, jo? Když si řekne Culture Beat.
2: No jo. Mr. Wayne třeba, že jo?
1: Dáme si to, že jo? Souhlas?
2: Může být, to byl dobrý song.
1: Tak jo. Lovely dying for a chance just to touch your hand or a

0: Pokud si pamatuješ, minulý týden jsme si z tohohle tracku, který byl na 7. místě a mají ho na svědomí Topic a Sara, dělali srandu, že bombony došly.
1: Bombony došly a dneska jsem si podle něho trošku jako seřídil hodinky.
0: No, a tíkaj nebo takaj?
1: Ty vole, netíkaj mi, ne? Tak já jsem, jakoby, jo, tak jo, ale jako opravdu mě to jako překvapilo, ale pak jsem na to přišel. Já mám totiž digitální, jo.
0: No, tak ty jenom přeskakujou číselka.
1: Ty netíkaj, no.
0: Tak ti už jenom takaj. No.
1: Je možná jakoby trošku jako pro výrobce, takový návod, že...
0: Ne, nechceš tíkající hodinky. Jako...
1: Ne, že ten, i ty digitálky by měly tak jemně... Jakoby...
0: měli by dělat noise, ne, nějaký zvuk.
1: No jo, ale neúplně takhle nahlas, jako byl ten předešlý song, samozřejmě.
0: TikTok.
1: No.
0: Noizu, will we ever change? Změníme my se někdy? Změníme se nebo se nezměníme?
1: Já myslím, že máme jako už se jako, to už se jako těžko.
0: Starého psa novým kouskům nenaučíš. No. Místo šesté. Loud voices in my head. Bright lights. And I'm thinking. Heart racing. In crowded spaces. How did I get it? And I'm thinking.

0: příjemná ta změna.
1: Ty jsi říkal, že nenaučíš novým kouskům a jo, to znělo.
2: To děláš, jak kdybyš to zpíval ty, nebo co?
0: Jako? Ne, to ale jako dneska tam jako přibylo do této parády jakoby spoustu takových tanečně potenciálních songů.
2: Tak to víš, je léto, to je ten správný čas, kdy se všichni interpreti, nejenom elektronické hudby, ale extra, i popové, soustředí na to, aby to bylo takové, jakože hýbeš tou dubkou doleva a doprava. Ono to může být pěkná podívaná, taky nemusí.
0: A já jsem si třeba říkal, že dneska tady parána víne na takový teplý den, nebo doslova vroucí den, že to prostě nepůjde ta muzika, víš, že jako oni tak jako...
2: My tady máme ve studiu nádherných 23, mohli bychom i míň, ale to bychom asi odcházeli na chlazení a to nechceme.
0: Je to akorát.
2: Je to akorát. Heč! Heč! Taková siréna. Felix Jen?
3: Místo páté!
0: Jo, to měla být siréna,
2: no?
0: To je krásno.
2: A Omar Rukbe.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Co se mu stalo?
5: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
6: Tohle jsem fakt nečekal.
7: Kontaktujte polary.cz.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Oslavit výročí svatby stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
13: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Jsme zpět s první trojicí z těch nejhranějších tracků uplynulého týdne na stanici Fresh Radio. Zdraví vás Ondra Turda a David Dale, pokud to nevíte, hit paráda Extáze Music Chart, která právě tedy reflektuje to, co hrál nejvícekrát.
1: A ty jsi to řekl skvěle a najde nádech podle mě úplně.
0: Já to zkusím třeba anglicky a polsky teď.
1: No tak ty teď jako tady jako trénuješ, protože se chceš zlepšit i v polštině, což jako ti jako samozřejmě...
0: Bench je to
1: fajné a
0: bardzo mocné.
1: Ale my musíme taky říct, že dohrála čtvrtá skladba, jako na čtvrtém místě bodovaného systému našeho, jako, tak jako by spletné, to nebudem to říkat, jak to úplně přesně je, jo. A zajímavost je, že...
0: Co nesfalšuješ sám, jako by se
1: nesfalšoval. A zajímavé, že v jedné, nebo jakoby v jedné dvacítce jsou dva singly, které se jmenují stejně, Feel Again, je to tady znovu, jako ten Culture Shock, tak i Sony Fordera, který teď dohrál, má song Man, jako znovu, cítit znovu, no, znovu a
0: Feel
1: znovu.
0: Feel Again, no, je to tak, no, tak nebudeme to prostě rozebírat, rozpitvávat, jako teď nějaké děti.
1: Jako
0: dítě, to nebudem tady jako...
1: Tak jo, tak jdeme už na to třetí místo.
0: Tam je totiž Armin van Buuren, Argy a Mario Rex a ti se podílejí na tracku Like a Child.

0: A frčíme na druhé místo, tam je naše oblíbená Jazzy společně s Chrisem Lorencem a jsou naprosto neviditelní.
1: Invisible.

0: Dvojka, já bych řekl, že skoro bych jí dal i jedničku normálně.
1: No, já si myslím, že minimálně příští třeba hitparáda se tam dostane, protože Jazzy vždycky jako udělá jako
0: díru do světa.
1: Jo, dobře, vždycky hitovka.
0: Chris Zatím. Lorenzo, Jazzy a Invisible, to byla dvojka pro tento týden, druhý nejhranější. A na jednice jsou nám známí, tuším, že pro změnu Scholars of Ostrava, Clean Bandit, navštívili taky Ostravu.
1: A no, teď jsem chtěl říct jako Moxie Bandité, jak to bylo sám doma, Moxie Bandité.
0: Jo, a pak byli dlouho prstiáci, že? Ale a to jsou Longfingers, ale tady není
1: a tady
0: Longfingers,
1: pokračují ale a jsou čistí. Jako
0: jsou čistí a mají sebou velké prase. Big, I don't
1: ale
0: know
1: pozor, tam, ale tam jsou dvě i, tak teď nevím, jestli je to jako mega velké, když tam jsou dvě i v tom slově.
0: To je jako big. Já, když se hrabu v autě, tak to tak přesně vypadá.
1: A pozor, nechtějí jakoby tě zranit, nebo
0: nechtějí tě zranit, no ti říkám, že já se taky nechci zranit, když se hrabu v tom autě a pak je ze mě big, no.
1: Místo první!

0: Toto zase uteklo, že?
1: Jo, jo, jsme prakticky přesní jako hodinky dneska, protože 18.55 námi jsme, jak se říká, vyexportovali jedničku.
0: My jsme v předstihu, jako.
1: Jsme lehonce, ale...
0: Rozloučíme se pro tento týden, těšíme se na vás ten příští. Už za chvíli je tady ve studiu, pokud posloucháte v pondělí, Roman Chmiel a jeho host.
1: Ano, už ladí kytary, dalo by se říct.
0: A tím se můžeme rozloučit, že jo? Pokud posloucháte neděli, tak máte smůlu, protože je zprázdněnej mašinerie. Neek nebude, no. Mají volno všichni mašinéristi. A to je takové všechno. Čau.
1: Tak jo, mějte se. Čau.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh. David Moravec. Takže vítejte, krásné odpoledne, Davide.
1: Hezké odpoledne všem.
2: Hezké odpoledne.
0: Já bych jako hnedka na úvod asi zmínila pro všechny naše posluchače ten festival nějakým způsobem představila, protože přece jenom může tady být někdo, kdo nás sotva zapl a kdo absolutně neví, o čem tady bude řeč.
1: Tak já doufám, že takových lidí je strašně málo, protože festival má za sebou 21 úspěšných ročníků. Dneska se připravujeme na ten 22. Vlastně koná se na břehu Hlučínského jezera v úžasném areálu. Naše západy slunce nad hlavní stage a za hlavní stage jsou
0: romantika,
1: ikonické a vlastně je to jako velmi pohodový festival u vody pro rodiny. Máme velkou rodinnou zónu, tak aby

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Alešův Old School. Alešův
1: Old School. Ty dva Pařížany nikdy nikdo neviděl, neboť vystupují v motohelmách. Přesto patří od roku 1994 k předním představitelům takzvaného French Houseíku. Ano, o Daft Punk jsme slyšeli naposledy v souvislosti s kooperací s kanadským Weekendem. My dnes zabruslíme do roku 1997 a dáme si kultovní Around the World, ke kterému byl fantastický hudební videoklip s tančícími figurkami.
2: Alešův Old School.

0: Rádio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A poďme ešte dneska do sveta celebritých svetových. Rodina Begemovcov opäť ukázala, že si vie život užívať naplno. Slávny futbalista momentálne trávi voľné dni na španielskom ostrove spolu skoro s celou rodinou. Podotýkam skoro. Najväčšiu pozornosť však tradične pútal práve David. Fotografiu zachytili počas oddychu na luxusnej jachte približne za 18 miliónov libier, kde sa opaľoval bez trička, ukázal svoju vyšportovanú postavu a aj legendárne tetovania. No a je pravda, že aj po 40-ke, to pozor, a teraz som ubral, aj po 50-ke patrí David Beckham medzi mužov, ktorí okamžite pritiahnu pozornosť. A veľkú pozornosť si získala aj dcera Harper Beckham. Victoria prezradila, že tínedžerka pracuje na vlastnej kozmetickej značke pre mladých ľudí. No, majú to dobre rozbehnuté, veru, hej?
0: Skandál s Marikou.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Resurrection.
1: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Oslavit výročí svatby stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskidek.cz.

0: Best of Fresh.
1: Máme tady hosta, protože tématem této hodiny je Štěrkovna Open Music, takže zdravíme Matěje Ostárka, jednoho z organizátorů festiáku. Čau.
2: Matěj, krásné, dobré ráno všem krásné posluchačům.
3: To je energie. A přesně, víš co, to je ono.
1: To jsou festival.
3: Ryba smrdí od hlavy, dámy a pánové. Teď si prostě slyšela moje tu energii, přesně jaká šla z tebe, Matěj, tak úplně stejná, věřím, že bude na festivalu.
2: Já doufám, že tam nebude smrdět ta rybina teda.
3: Ne, to určitě ne.
1: Ale i tak, to k tomu prostě jako patří. Ten festival za mě je unikátní Štěrkovna proto, že je tam ten chill, máš tam tu vodu, jo, ty se přijdeš podívat na úplně perfektní koncerty, ale zároveň se tam dáš jako relax u břehu, na břehu jako Hlučínského jezera.
2: Já jsem tak nadšený, že o tom tak krásně mluvíte.
3: Ale my to prostě máme rádi. To je prostě ono.
2: Že to vlastně nemusím říkat já, vy to říkáte všechno za mě. Perfekt.
3: Prosím tě, důležitá otázka. Kdy se to koná a kolikátý je to ročník?
2: 23. července až 25. července, čtvrtek, pátek, sobota, 3 dny, krásně strávené u vody. A kolikátý je to ročník, to je dobrá otázka. Mm-hmm. Tam nám to trošku covid, ale myslím, že jsme nějaký 23, 22, něco nad 20.
3: Víme, že tento ročník bude opět legendární. Ben Kristoval, kdy vystoupí, jaký den?
2: Ben vystoupí v sobotu a možná tam bude to mít nějakým překvapením.
3: Možná bude překvapení. Jo, no tak jo.
1: Když tak od 4:15, jo, budeme očekávání. U stage. Překvapení.
3: Ty budeš překvapená.
2: Já si myslím, že některé faninky tam budou už třeba od 1 hodiny.
1: No, budou, 100%. Předešle hodně, některá mě neodejdou domů. Best of Fresh.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
4: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Američko-iránské duo Deep Dish v roce 2004 vydává single Flashdance. Track si vypůjčil vokál z 80-kového slavného filmu a spojil ho s progressive house zvukem. Výsledek? Obrovský klubový hit, který uděluje Deep Dish známku topky světové taneční scény.
0: Milénium Lumíra Moškovského.

0: Fresh. 70 korun.
1: Blbost, 9,90.
0: Ne.
1: Jo, 9,90.
0: A to se vyplatí.
1: A tenhle týden v akci párek v rohlíku za 9,90.
0: To není přece možný, to nejsou ani náklady, ne?
1: Já jsem si myslela původně, že je to v eurech, ne?
0: No. To
1: tak normálně není. Za 9,90 si dokážete koupit párek v rohlíku, tak úplně přesně vím, jak by to vypadalo, kdybychom šli k tomu stánku my dva. Prosím vás, dejte nám jí rovnou 10. A pak jsou borci a borky, co si berou po 4, po 5, že?
0: Jako počkej, 9,90 je teda masakr.
1: Je, byl rozhovor s Lukášem a ten říkal, že tam je jenom na párcích v rohlíku.
0: To musí
1: ten
0: být...
1: si dá 5 párků za den, rozumíš, pláchne a útrata jeho je 250 kaček.
0: To musí být všichni, ale ti stánkaři jako naštvaní, ne? Nebo teď jako chápeš?
1: To se neboj. To se 9,90. Neboj.
0: Já jsem si už teda jídlo, já už jsem si jídlo v areálu dal taky, dal jsem si výbornou pomazánku, byla tvarůžková, namazaná na krajíčku čerstvého chleba, ale ta byla money. Best of Fresh.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Mami, mami, mimino stegosaura.
5: Vteřinku, jenom něco pošlu.
4: On chodí, jde k nám.
5: Jo, jo, už to skoro mám.
4: Je, ty seš ale roztomilej.
5: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
6: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčková filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
9: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Tech Talk.
11: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
12: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnost.

0: vlastní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

0: požádat o ruku stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Fresh Radio.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Letní rande. Stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: MDMA. Terapie. Ondřej Houska Med a Petr Košťál.

0: Po dvou týdnech...
1: Osamocení.
0: Ano. Vás zdraví od mikrofonu Fresh Radia Houska a dneska jsem tu... Nejsem tu sám, tak jinak.
1: Já jsem tam byl taky minule sám, jo, tak to tady zase nerozebírej
0: dneska moc. Dneska v plné síle, takže od mikrofonu ještě jedno Houska.
1: A Petr, ahoj.

No a samozřejmě pořad MDMA terapie. Večerní uvolnění na Fresh Radio, neboli noční nedělní pořad.

0: jste s pořadem Emily Therapy na Fresh Radio. Nedělní večer, zítra volno, zítra státní svátek, tak pokud se chystáte na nějakou akci, hlavně to nepřehnat, protože 3 dny v kuse kalit, to je...
1: Já si myslím, že většina Ostravy má zase ho být volno, takže si nepředpokládám, že by hrozilo jít ještě v neděli někam pít, protože v pondělí je volno.
0: No ale já to říkám právě posluchačům, kteří na Beats for Love nebyli. Protože ty, kteří byli, nás určitě neposlouchají.
1: To je tak nějaká jemná afterparty.
0: Ty hibernují, podle mě.
1: Ještě na pár týdnů.
0: Máme na dnešek připravenýho, Petře, ty máš nějaký zvukoviny
1: určitě? Mám nějaký zvukoviny, ty jsi určitě pro nás připravil nějaký písničky z pekárny doktora Housky.
0: Ano, a než půjdeme dál, ještě nám řekni, proč ty jsi minulý týden před 14 dny nebyl, já jsem to teda v pořadu zmiňoval, ale chci to slyšet od tebe.
1: Byl jsem pryč.
0: Byl jsi pryč. Ty jsi minulou neděli balil festival v Telči. A já teď jsi mezi během písniček se bavíme, ty jsi z toho takový trošku zkroušený, naštvaný, byl to náročný asi počasí, co?
1: No, ano, rozhodně počasí, to nám úplně jakoby nepřidalo, i když návštěvnost teda musím poděkovat všem účastníkům, protože byli úžasní a přišli i v tom marastu, který tam potom jakoby nastal, který nás vyplavil brutálním způsobem, stejně jako první den na Beats for Love, teda když už se o tom bavíme.
0: Koukal jsem.
1: A no, a bylo to náročný, ano. Průměrně denně od úterý do pondělí denně 30 km denně průměr v nohách, takže...
0: Věřím, a ty jsi tam byl jako stage manager?
1: Já jsem tam zajišťoval vlastně produkci z backstage managingu, kompletně stage plus infrastrukturu festivalu, prostě když byl nějaký průser, šlo se za mnou.
0: Jasně, to můžeme ještě tak pak rozebrat, teď pojďme na muziku.

0: jste s Ršáriem a pořadem MDMA Therapy, což je nedělní noční pořad a v Holíčkově Brodě, kde máme studio pro náš pořad, se právě rozpršelo. Nevím, jak je v Ostravě, ale i přes to hnusné počasí, které je v Holíčkově Brodě, a věřím tomu, že v Ostravě je lepší, my Doufejme. Jsme tady něco pro vás. Vyštrach malej? Ty jedno, jsi mě nakazil tou krmanočtinou,
1: kozlovanočtinou, můžeš se vybrat.
0: Petr nám tady prolezl studio a našel tady zbytky z dávných soutěží. Co nám to tu, Peťo, zbylo?
1: Hele, zbyl nám tady ještě nějaký balení party doktora, který samozřejmě určitě bude potřeba. A bylo potřeba, a bude potřeba, a je potřeba.
0: Někdo ho potřebuje furt, já jsem to zatím neměl.
1: Možná bych to měl zkusit.
0: Tak kdo ví, co je party doktor, a napíše nám v tuhle tu chvíli jako první pomocí našich aplikací nebo pomocí našeho webu, dostane balení party doktora.
1: Neřík, co, napište chci party doktora, napište nám na WhatsAppu.
0: Napište nám na WhatsAppu. Ne.
1: Napište nám přímo přes aplikaci nebo přes web, ale ne přes WhatsApp.
0: Chci party doktora. A pokud budete první, my posíláme a budeme po vás vyžadovat adresu.
1: Přesně tak.

0: Slyšíte? Přátelé, posluchači. Slyšíte ten borčus?
1: To je nádhera.
0: To je déšť.
1: To je orchestr.
0: Mě to připomnělo normálně růžový šum, tak to tady krásně v tím mikrofonu je.
1: Jo, jo.
0: No a když už jsme u toho růžového šumu, tak co, Peťo, máme nějakou zvukovinu?
1: Máme, Ondro, zvukovinu. Dneska jsem si pro posluchače a vrté připravil Haasův efekt, říká ti to něco. To by jako zvukařovi by nejspíš mělo.
0: Ale neříká.
1: No, ten růžový šum tam je teda krásný. A je to takový malý pokus, když stojíš v místnosti, nebo posluchači, když budete stát v místnosti, už svým repráků. A stereo hraje z každého repráku úplně stejně.
0: Jasně. Máme dneska i 5.1, že jo?
1: Jasně, Sunround, Digital a kdo ví, co si. Ale když ten jeden reprák dáš trošku víc na hlas, tak prostě tvoje ucho začne ignorovat ten druhý a ty se soustředíš jenom na ten jeden. Je to vlastně v tom principu, že i kdybys ty ten jeden, ten levej dáš nejdřív jako na hlas a ten pravej potichu a pak to obrátíš, tak stejně to ucho bude brát ten levej a bude ignorovat ten pravý, který třeba bude víc na hlas. Je to z té doby, kdy už máme zakódovaný, že prostě když byl třeba kadit v lese, a slyšel jsi něco z nějaký strany, tak se tam soustředil, že tam bylo nebezpečí, takže to už máme daný od pravěku, jinak se tomu říká Haasův efekt. Je to od pana Helmuta Haase a je to vlastně na tom, že už to máme zakódovaný od pravěku.
0: A máš pravdu, z mýho profesního hlediska to můžu potvrdit. Když stojím v FOH, nevím, jestli všichni posluchači ví, co to je FOH, ale stanoviště zvukaře, ano. A jsem trochu vychýlen z osy, tak se vždycky soustředím na tu stranu, která mi hraje o trošku víc. A třeba to je zajímavost, myslím si, že to je pouze střední Evropa, nebo Evropa, kde tento nešvar vzniknul na větších festivalech, třeba v Americe a nebo vůbec po světě. Zvukař FOH nebývá v centru.
1: A kde? Jako... Co?
0: Bývá na jedný nebo na druhý straně.
1: Takže tam neplatí vlastně naše krásné pravidlo, že vždycky nejlepší zvuk je před zvukařem.
0: Ne, to platí. To bych řekl, že platí, ale zvukař nebývá v centru.
1: Jak je možný, že teda vycentruje si zvuk a vnímá levou pravou stranu úplně stejně? No a od poslechy nebo co?
0: No to je taky další výdobytek, jenom u naší krásné domoviny a okolních některých států, že se zvučí do stereo. Což je na velkých festivalech za mě dost velký problém, protože člověk, který stojí na pravé straně pódia, v životě neuslyší, co hraje levá strana a naopak.
1: Takže
0: na opravdu velkých festivalech mimo Českou republiku se do stereo moc nezvučí.
1: No, dobře, to asi dává smysl. No, takže to byla dnešní zvukovina. Ještě mám jednu, ta není tak zajímavá, tohle to bylo spíš takový jako třešnička na dortu hnedka na začátku, to máme nejradši. A budeme asi pokračovat další hudbou na MDMA terapii dnes v neděli. A odpočívejte.
0: Odpočívejte.
2: Analogu Bye Bye. Fresh jede i na DAB Plus a v celém Česku. MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.

0: Jste stále s Fresh Rádiem a pořadem Mníjeme terapii s Houskou a Petrem. Petr tady během chvilky, před chvilkou nakousl Beats for Love a nějaký statistiky. Máš k tomu něco, Peťo?
1: Mám k tomu jako spoustu věcí. Letošní ročník byl největší, který jakoby dělali organizátoři Beats for Love.
0: A to, ale... víme i z éteru Fresh Radio.
1: Tak je pravda, že každý rok je vždycky ten největší. Že?
0: Ano.
1: To máme na to určitě to samý. Ale letos získali úspěch, veliký úspěch, že v deníku DJ Mag, který vlastně vybírá ohledně hudby i festivaly, tak se zařadili do top stovky nejlepších festivalů světa, což už je jako velký uznání pořadatelům. Jsou teda na 92. místě, ale no, žebříček samozřejmě vede tu Borolem belgický, a pak je něco z Ameriky, EDC v Las Vegas, Daisy Carnival, Electric Daisy Carnival se to jmenuje. A každopádně jako blahopřejem pořadatelům Beats for Love, protože tohle je veliká, veliká věc. Jediný český festival, který se kdy dostal do top stovky nejlepších festivalů světa podle DJ Mag, který je velice uznávaný ohledně hudební sféry.
0: A ty jsi mi říkal, Peťo, ještě, že zajímavý jméno, které tam letos vystoupilo.
1: Myslíš, to byl DJ Padre.
0: Padre.
1: Pardon. Padre, to je samozřejmě, myslím si, že většina lidí ho zná, kdo se pohybuje v elektronické hudbě. On je nějak lev 14. On je opravdu papež. Nějakým způsobem, že opravdu je jako vysvěcený.
0: To no, jako papež asi ne.
1: No, jako úplně papež to není, ale říká si Padre jako otec. A on vždycky začíná hudbu a dává do toho ty chorály a je to takový jako, má to tu ten náboženský nádech. A letos set na Beats for Love začínal Jošinem z Báši.
0: Ježiš.
1: Takže určitě viděl jsem video, doporučuji se to najít posluchačům. Je to docela zajímavá podívaná. Je to zvláštní. To
0: není jediný, že jo? Takových těch interpretů, kteří v Česku vystupovali, bylo mnohem víc a nejenom to je v tom žánru samozřejmě, myslím všeobecně.
1: Určitě, tak Beats for Love navštívila Charlotte DeWitt, Lily Palmer, byli tam Pendulum.
0: Jo, ty jsi mě nepochopil trošku, já myslel Jošinem s Bažinem, jako jo, že
1: jo, počkej, tak
0: když někdo přijede do Česka, tak...
1: Tak střílej, kdo s tím
0: nevím, začal. Nevím, z hlavy nevím, ale určitě jsem to slyšel několikrát.
1: Tak ono je to taková klasika, že kdo by tím nechtěl začínat koncert nebo set. Možná bychom taky měli něco vymyslet.
0: Tak, jste s Rešádem, pojďme na další muziku.

0: No ale Ondro, ty jsi, jak jsi nám osiřel, tak jsi měl taky zajímavý nahrávání, co si tak nějakým způsobem pamatuju. Zmiňoval.
1: Myslíš mi před 14 dny?
0: Ano.
1: Jo, to bylo super, to bylo super. Mezi paneláky v parku postavil jsem si tam mobilní studio.
0: Pod Borovicí.
1: Jako, užil jsem si to, vypadal jsem tam sice jak svičená opice mezi těma panelákama a lidi na mě koukali jak na blázna z balkónu. Ale za mnou probíhala produkce vážné hudby a bylo to zajímavé.
0: Jako... Okay. To jsi nám mohl tam taky pustit kousek vážný hudby, když už to tam
1: měl. Ne, to nebudeme. V druhý půlce si pustíme dnešní pekárnu, ale to je trošku jinačí.
0: Jinačí.
1: A já nevím, jestli jsi slyšel ten pořad minulý a tam bylo takový strašně zajímavý, že tady kousek vedle nás stojí mobilní pódium.
0: Ano.
1: A je tam takový krásný důlek v podlaze. Spadlo tam piano Petrov, zlomila se mu noho a doha, když ho tam stěhovali. A teď si ty typně, kolik váží takový pódium. Pódium
0: vím, kolik váží, ale...
1: Pódium piano.
0: Piano, hele, já bych řekl, že třeba jako 200 pade bude mít.
1: 700 kilo.
0: 700 kilo. No ty...
1: Tak jsem čekal, co z tebe vyleze. Ty jsem slyšel, no ty.
0: Já jsem to formuloval nějakým způsobem, aby jsme to teda mohli uveřejnit. 700 kilo je dost. Rozhodně už teda chápu ten problém stěhováků, když někomu řekneš, já mám piano v třetím patře, mohli byste mi ho sníst dolů.
1: Hele, ale kluci byli dobrý, kluci během hodiny dovezli novou nohu. Mm. A zkompletovali, pak přijel ladič a za 3 hodiny naladil piano.
0: Tak to je slušný, to jako, ale každopádně takováhle nehoda jako zrovna u Petrova...
1: Zabolí.
0: To jako zabolí, no, to 100%. No, ale my pokračujeme v další hudbě, připravíme si pak další vstup a MDMA
1: na další část, řekněme druhou, změníme malinko žánr.
0: MDMA terapie na Fresh Radio.
1: S Petrem a Houskou.
0: Ahoj.

0: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.
1: No ale Ondro, co si tak pamatuju, tak my jsme dneska zkoumali, přemýšleli jsme, co dneska pustíme posluchačům z pekárny doktora Housky a vzniknul nám zajímavý nápad.
2: No musím říct, že to byl Petra nápad. A jinak všechny vítám do druhé poloviny dnešního MDMA terapii.
1: Na Fresh Radio. Doufám, že odpočíváte Bob Beats for Love, anebo s námi máte after party, třeba pokud jste toho ještě neměli dost za ty 4 dny.
2: No. No tak dopověz to, co jsme vymysleli.
1: A každopádně, ty jsi mi splnil mé přání minulý pořad, kdy jsi nahrával pod Borovicí mezi paneláky.
2: Ano.
1: A představil jsi nám písničku v kormanonštině, což byl naprosto neznámý jazyk. A tentokrát jsme se shodli na tom, že zkusíme smíchat teda naše dva hudební styly, protože s Ondrou se v hudebních stylech malinko lišíme.
2: A to není pravda, já si poslechnu úplně všechno, ale moje srdcová je
1: Alma Mater.
2: Spíš kytarová, metalová.
1: Tak, to je to Alma Mater, moje je to, ano, přesně to. Ale shodneme se i na metalu, na všem. No ale každopádně teď jsme se vlastně shodli na tom, že zkusíme vymyslet polonový žánr, metalcore, melodic techno.
2: No a ještě tam je takový ten deep a progressive house,
1: deep
2: taky
1: progressive,
2: je.
1: A i ta kromanonština možná, že tam...
2: Kromanonština tam bude taky.
1: Tak pojďme si to pustit na Fresh Radio a v pořadu MDMA terapii.

0: Fresh Radio.
1: No, mně se to prostě líbí, a když se podívám na Romana, tak jeho pohled jako tak si vážně děláte z nás.
2: No, já za mě bylo to víc do metalcoreu.
1: Jo, je to trošku kytarovější samozřejmě, ale kdyby nebylo, byli bychom smutný, že jo?
2: No, byl to takový pokus, pokud se vám to nelíbilo, neodsuzujte nás za to, omlouváme se.
1: Pokud se vám to nelíbilo, nepište nám, pokud se vám to líbilo, napište nám.
2: Hele, já si myslím, že za této by se třeba nemuselo jistit ani architekt. Jako.
1: No, ne jako, hele, pro mě, jako i pro, jak to říct, prostě pro náhodného fanouška, to bylo asi zajímavý. Jo. A na to, že to dělala umělá inteligence, tu hudbu, tak jako...
2: Jo, za mě jo. Hele, existuje spousta muziky, kterou můžeš vytvořit, a teď jsme se pokusili spojit melodický techno a vlastně melodický metalcore nebo death metal. A vyplynulo z to je to. Nevím.
1: Mohli bychom pokračovat v těchto pokusech, měl bych dalších pár skvělých nápadů.
2: Jo, ale to bych si na to musel vzít čas aspoň den dopředu a ne to tady tvořit 5 minut před pořadem.
1: To vůbec neříkej takovýhle věci. No, každopádně ještě ze studia MDMA Therapy na Fresh Radio vás zdraví Roman. Romana, už jsme se tady představovali.
2: Kdo nás poslouchá pravidelně, ví, že to je náš mega plišák, který je na našem gauči.
1: A... Tiger, který na nás kouká velice káravým a studným pohledem, jakože vážně.
2: Asi se mu to nelíbilo. Dobře, pojďme. Půjdeme dál na další muziku.
1: Jdeme dál a pokračujeme.
2: Určitě.
0: MDMA Therapy. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radio.

0: Ladíte MDMA Therapy na Fresh Radio v neděli, v tento krásný podvečer s Petrem a s Ondrou. A já bych chtěl vytáhnout jednu věc.
1: To jsem na tebe si nevěděl.
0: Chtěl bych vytáhnout jednu věc, o které jsme se jako bavili. Ondro, co děláš 26.7., je to neděle?
1: 26.7.
0: je to neděle. Tak podvečer, co máš v plánu?
1: Jestli nemáme MDMA terapii, tak...
0: Jestli nemáme MDMA terapii, i kdybychom měli, tak v Praze na Křižíkově fontáně bude Ben Bohmer. A opět se dostáváme k naší polosázce. Já tě vemu na koncert a ty mě vemeš na koncert.
1: Jasně.
0: A já na Bena chci jet teda 100%.
1: A fakt v neděli, jo?
0: Je to v neděli, ano.
1: Ježišmarjo. Tak jo, no, klidně.
0: Tak se jdeme v práci volno, no.
1: Já to, ne.
0: Na pondělí.
1: Budeš řídit?
0: To nebylo hezký. Interní informace. Zrádče. Aby tě paty spálili.
1: Nechce se mu.
0: Dobře. Každopádně to je...
1: Jo, jsem jenom, pro, klidně.
0: Jenom i pro naše posluchače. Ben Bohmer, Křižíková fontána 26.7. Každý rok tam vystupuje tedy. A je to strašně hezký místo s strašně hezkým zvukem a dělá to Dealet Agency, takže i organizace party je skvěle zajištěna.
1: A já k tomu doplním. Pokud tam pojedete, klidně nám napište, můžeme se tam sejít. A druhá věc, po který bych chtěl, abyste nám napsali, máme tu další soutěž. Kdo první napíše, dostává Party Doktora. Stačí napsat, chci Party Doktora.
0: Teď hned.
1: Kdo první napíše,
0: dostane
1: je váš.
0: Dostane Party Doktora, akorát adresu budeme potřebovat tady. A pokračujeme v hudbě na Fresh Radio, MDMA Therapy.

0: Ano, stále jste na Freši, stále ladíte pořád MDMA terapii s Petrem a Houskou. Já tady mám na Petra takovou, řekněme, trošku záludnou otázku, možná pro něj.
1: Dobře, no, tak pojď.
0: Protože náš minulý pořad jsem vysílal sám z Hradce Králové, z džungle paneláků, co tak řeknu.
2: Pod Bodovicí.
0: Ano, byl jsem pod Bodovicí. A Petr sklízel festival v Třinci. Omlouvám se. A ty jsi mi dneska říkal, že to bylo strašně náročné a že přemýšlíš, jestli do toho vůbec příští rok půjdeš. Tak mě by zajímalo třeba, myslím si, že i naše posluchače, co znamená z tvýho hlediska jako bejt jako stage manager a vůbec to všechno okolo na takovýhle festival.
1: A znamená to to, že v 8 ráno, i když nechceš, tak se ti najednou rozezvoní telefon, volej ti kapely, volej ti prostě jako manažeři od kapel, do toho infrastruktura festivalu, do toho vlastně tvojí stage manažeři. My jsme měli 3 stage plus vlastně VIPčko, který šlo teda mimo mě potom. A znamená to to, že opravdu jako v 8 ráno začneš a končíš tak 2 hodiny po produkci, takže třeba v 5 ráno. A spíš tak ty 2-3 hodinky a jdeš do toho znova. Samozřejmě je to zápřeh, furt chodíš, furt řešíš věci, člověk se to jako snaží, stačí najíst, stojí to za to. Zase jako tu pozitivní stránku toho, že se potkáš s těma kapelama, vidíš vlastně tu postprodukci, vidíš to, jak to všechno funguje na tom festivalu, to zákulisí, což mnoho lidí třeba nevidí, že tam jsou potřeba desítky, ne-li stovky lidí kvůli tomu, aby ten festival vůbec mohl vzniknout. Tam záleží opravdu úplně na tom člověku, který jde stavit ploty, který tam pomáhají. Já bych chtěl teda poděkovat mým stage managerům a kompletně té celé partě a celému festivalu i všech jako stav lidí, kteří se toho zúčastnili, hasičům Stelče, kteří nám strašně pomáhali. Bez těch by ten festival opravdu jako nefungoval ani bez nikoho. Je to prostě opravdu banda ozubených koleček, který do sebe musí zapadnout, aby to všechno klaplo. No a pak do toho přijde strašná bouřka.
0: To chceš.
1: Což samozřejmě nás donutilo toho sklízet Petra Bende uprostřed koncertu, kdy tam byla neuvěřitelná čina, kdy pak člověk musí řešit line-up, jestli ho posunout, jestli zrušit kapelu, nebo zrušit mezery mezi koncertama, aby navazovali stage a tak dále a tak dále. Takže je to o tom opravdu jako rozhodování s čistou hlavou, říct úplně nemůžu, protože to s čistou hlavou člověk jako nedá, ale každopádně stojí to za to, ale už to postrádá vlastně ty roky, když jsme začínali, kdy to byla zábava, jo, když je člověk na koncert nebo to, ale teď už to je opravdu o tom, že já jsem za celý festival, za celý 2 dny byl na jedné písničce z jedné kapely.
0: Jo, jsi mi říkal, z rybičky.
1: Byl jsem na rybičkách, prostě bylo to skvělý, ale jinak se nikam člověk pomalu vlastně nedostane, protože pořád funguje a musí fungovat, být na příjmu a řešit problémy.
0: Hele, ale jsme Ostravské rádio a tam teďkom prostě to žije, ještě pumpuje Beats for Love, tak si představ, že festival, kde jsi byl ty, v Telči, a ve srovnání s Beats for Love, to je to absolutně někdy něco jiného.
1: Prostě. Já bych jako, když už to řeknu do éteru, tak jako stage manager s 5-6 letou praxí, bych se rád dostal na Beats for Love, určitě bych se toho chtěl jako zúčastnit, i nebo jako technik od zvuku, i nebo jako čehokoliv, protože zákulisí toho festivalu funguje úplně jinak, než třeba já jsem zvyklý na těch menších festivalech. My jsme měli návštěvnost třeba 4000 lidí, A když máš návštěvnost třeba 200 tisíc, tak to všechno prostě funguje úplně naprosto jinak a určitě, i když teď říkám, že přemýšlím, jestli do toho nejde, tak do toho samozřejmě půjdu a chtěl bych i větší festival, jako. Takže to je spíš takový ten brekot, ale samozřejmě ty bys taky šel do větších akcí a určitě by se vrátky spát.
0: No, to si můžeme nechat na příští vstup, ale... Známá hláška z českých filmů. Pleteme bič, dědo, pleteme, ale na sebe.
1: Samozřejmě, jak jinak.
0: Další muzika na Fresh Radio.
1: S Petrem a Sondrou.

0: takhle, vstup malinký. Takže Party Doktory jsme dneska rozdali. Kdo soutěžil, děkujeme, máme dva výherce, máme, než tedy, máme úplně adresy od jednoho, ale pošleme. Odepsali jsme, děkujeme za to, že s náma soutěžíte a rozhodně nám tady ještě dva Party Doktory zbyly, ale ty si necháme do příštího pořadu. Každopádně užívejte dál, ještě tady máme spoustu, před sebou spoustu muziky na uvolnění na nedělní večer, i když víme, že uvolnění v nedělní večer, když je v pondělí, počkej, když je v pondělí státní svátek, nemusí být úplně
1: uvolnění.
0: Tak.
1: Jsme
0: naopak to může být party, jak nebyl.
1: V našem případě rozhodně. A rozhodně, když budete poslouchat dál Fresh Radio, tak tu party dostanete.
0: Určitě.
1: Ať je to ráno, nebo večer, nebo odpoledne, pondělí, nebo středa, je to jedno. Protože na Fresh Radio je to party prostě pořád.
0: Zůstaňte s Fresh Radio.

0: No a tak se dostaneme k nějakým pozvánkám, teda vrátíme se opět do Ostravy a blíží se nám Colors of Ostrava.
1: No tak to je za mě velký festival a tam jsou zajímavý jména a ač bohužel se tam já osobně nedostanu, chtěl bych.
0: Jako já jsem jezdil i ročníky, jezdím i sám, letos bych možná, no uvidíme, jak to bude víceméně vycházet, ale to je jediný festival, na který třeba jezdím sám. Mě to nevadí, že ty 4 dny jsi napumpovaný, dáváš 10 koncertů denně, přednášky, prostě divadla a opravdu tam se člověk sám nestratí. Třeba na Beats for Love bych sám nejel, tam bych umřel.
1: A kolik bylo stagí na Beats for Love? 18?
0: 18 stagí bylo na Beats for Love, ale Colors of Ostrava je opravdu o tom objevovat tu hudbu. Jo, samozřejmě letos tam bude Moby. No,
1: tady to, tak to zrovna je pro mě guru, jako toho bych si dal.
0: To a každopádně jako Beats for Love a Kalce Postrava jsou opravdu tady rozdílný festivaly, ale pro mě třeba hudebně zajímavější se přiznám, že je Kalce Postrava. Já jsem tam objevil spoustu kapel, od newyorského jazzu přes punkovej, dubstepový underground z Londýna. A jako Kalce se Postrava prostě jako geniální věc.
1: Já s tebou souzním, to je v tom. Já jsem takový posluchač, že rád objevuju dobrou, kvalitní muziku, novou.
0: A lidé, co ti představují novou hudbu, jsou velice důležití v životě.
1: Ale já, jak už jsem tady zmínil v našem pořadu několikrát, mně je ve finále jedno ten žánr, ale musí to být muzikantsky dobrý. Jasně. A musí to být hlavu a patu, nápad, a pak se tam cítím jako doma.
0: A zvukářsky to musí být dobrý. No, když slyšíš dobrou hudbu na špatném zvuku, tak ti to je s prominutím už můžu stejně k hovnu.
1: Nepředpokládám, že by nekolo se Ostrava byl špatný zvuk.
0: No, to asi určitě ne.
1: Ale je to o tom, že prostě užiju si něco novýho, něco muzikantsky zajímavého a je mi jedno, jestli to je dechovka, jestli to je melodický techno, jestli to je prostě drum bass.
0: Pop nebo folk a cokoliv.
1: Pop, jo, přesně. No, vlastně, no. Jo, metalcore, prostě cokoliv. Prostě no, jedu celou tu škálu těch žánrů, no, v tomhle a vybírám si z tohoto zajímavý a to dobrý.
0: V tomhle jsou právě Colors of Ostrava úplně jedinečný, protože já opravdu, když tam třeba jezdím a má to tak spousta lidí a měl bys to taky ty, že jdeš na spoustu kapel, který neznáš, ty chodíš na kapely, který neznáš. Navíc for Love jezdí lidi za tím, co znají, nebo koho chtějí vidět, za nějakým mainstreamem, nebo i za undergroundem, ale za lidma, který znají. Když jdeš na Colors of Ostrava, tak jedeš za kapelama, který neznáš. A buď si je poslechneš, anebo jsi takový pankáč, jako já, že si přečteš jenom úvod, co to je. Yes, tohle si zařadím do seznamu a na to prostě půjdu. A to je právě výborný.
1: Hele, a teď mě napadlo, nevím, jaký, já třeba němčin nejsem, jo? The Heimatdamisch, myslím si, že to takhle čte, ale jestli si tím nejsem. Co? Kapela The Heimatdamisch. Teď jsem se na toho zamotal.
0: Řekni mi to ještě jednou, prosím tě.
1: Heimatdamisch.
0: Já nevím, jakou myš myslíš.
1: Ale... A je to rakouská rechovka. Ale... Okay. Je to, já ti to tady, možná bychom si mohli do éteru i potom pustit kousíček.
0: Rakouský dechovky.
1: Jo, ale to tě bude bavit. A z toho si sedneš na zadek, si myslím.
0: Ok, už sedím, čekám.
1: Jo, tak jo, já tak tady Peťovi něco udělám jako ukázku a pak když to Peťa uzná za vhodné,

0: jsem dělal na Rebel Festu v Holíčkově Brodě Marpa, který mě mile překvapil. Já jak rap úplně nemusím, tak neuráží, ale nemusím.
1: Ne, rozebírej, to pokračuj.
0: Nebudu. Tak Marpo za mě jako palec hore. S čím tam přišel, s tím country, jako fakt jsem si sedl malým na zadek, fakt to bylo dobrý.
1: Takže, vážení posluchači, spustit si od Marpa nějaký country.
0: Ne,
1: já to udělám.
0: Udělej to, a já jsem třeba jako Marpo, tak automaticky jsem to odmítal na YouTube nebo na Spotify, kdykoliv, jinde jsem to přeskakoval, když mi to nabízelo. Ale teďkom ten nový Marpo, jako můžu fakt doporučit, to country je fakt dobrý.
1: Takže další tip na hudbu a pokračujeme v muzice na MDMA, teda na Fresh Radio s Petrem Ondrou.
0: Nedělní uvolnění.

0: No, já, jak jsme se bavili v předchozím vstupu, tak mi napadlo opravdu si najít. A já teda doufám, že...
1: Jste vás... našel?
0: No, já jsem našel toho spousty. Vím, kde to hledat, ale já spíš mám strach, abych neurazil naše posluchače.
2: Spíš mě překvapuje, že víš, kde máš hledat rakouskou dech

0: Facebooku.
1: Vím. Co si o to myslíš ty?
0: Já nevím, neslyšel jsem to, takže no, nebudu to soudit.
1: Bude to takové překvapení pro tebe.
0: A ok, bude to divný nějaký?
1: Nebude to divný, bude to naprosto v pořádku.
0: Tak neboj ach se. Jo, ty. Ach jo.
1: Já jsem tím jen chtěl namladit tu atmosféru. Já si myslím, že 11. hodina večer na Fresh Radio je otevřena veškeré muzice, i když jsme pořadem zaměřeným na...
0: Jako, že bychom ještě udělali hodinu po našem pořadu, ještě jo, hodinu dechovky. Country.
1: Country, ne, ne, ne. No, tak proč by ne, ale...
0: Napište nám. Jestli byste chtěli hodinu.
1: Taky jo, já už chci spát. Každopádně mám tu připravenou písničku od skupiny The Heimatermisch.
0: The Heimatermisch?
1: Já nevím, jak se to čte Němec, já nejsem Němčin.
0: Musíš
1: ale...
0: přijat The Heimatermisch? Jak kdybys...
1: No ale název písničky je anglicky Sex on Fire.
0: Okay.
1: To musíš znát.
0: To je trošku nuda.
1: Jo.
0: Sex on Fire?
1: No.
0: A ne, už to není Němec. Heimatermisch bylo jako...
1: Není to tak. Každopádně, my vám děkujeme, pokud jste poslouchali od začátku, za poslech.
0: Tak doufám, se omlouváme.
1: Ne, omlouváme, děkujeme.
0: Děkujeme, samozřejmě.
1: A za 14 dní jsme tady zpátky a budeme se na vás těšit. Určitě vám přineseme zase spoustu zajímavé nové muziky.
0: Spoustu blbých keců. A...
1: Tak bez debat. To tady
0: a každopádně debat. Bych teda chtěl ještě zdůraznit, že pokud byste měli nějaký nápad na zvukoviny nebo na písničku z pěkany doktora Housky, nebo nějaké speciální přání k tomu zahrát k narozeninám nebo k svátku nebo cokoliv, nepište nám. Nebo napište nám, spíš to bude asi lepší.
1: Určitě psát nám vaše názory, nápady, cokoliv můžete, ale pouze pomocí aplikací Fresh Radio anebo webu.
0: Jo, my neumíme WhatsApp.
1: My WhatsApp v Halíčku je brodě.
0: My neumíme našem WhatsApp.
1: Provizorním, nebo takhle, našem, neřekl bych provizorním, ale jako, prostě jako, v našem Havlíčko-brodském studiu.
0: S tímhle gaučem už to není provizorní.
1: Ne. Tak jo.
0: Děkujeme a budeme se nás slyšet příště. Loučí se s váma s MDMA terapie, z Fresh Radio, Petra Ondra a...
1: Na závěr s kapelou rakouskou, která se jmenuje The Heimatermisch. Písnička s názvem Sex on Fire o originál skupiny Kings of Leon.
0: Kings of Leon, ok. Příjemnou neděli a budeme se dál slyšet příště. Ahoj.
1: Dobrou noc.

0: jste s Fresh Radiem a dnešním multižánrovým pořadem, i když my byli tři výjimky.
1: Ano, ale přesně k tomuhle bych jako přirovnal naše proč to vlastně děláme ten pořad, protože k tomu nemám co říct, tohle to naprosto vystihuje naše dvě osobnosti, které se tady potkávají u těch mikrofonů a který vám servíruju MDMA terapie na Fresh Radio a jo, máme to rádi.
0: Tak doufám, že jsme vás bavili a užívejte zbytek nedělní noci, protože zítra je státní svátek, máte většina z vás volno, já jasně, teda jo, ty marodíš, ty seš na neschopence. Co vůbec děláš v rádiu, máš propustku?
1: Já mám vycházky.
0: Jo.
1: Zkus mě naprášit.
0: Tak jo, užívejte zbytek noci. Mějte se krásně s Fresh Radiem a užívejte další dobrou muziku, protože určitě bude spousty až do rána.
1: Protože jste na Fresh Radiu a tady je jenom dobrá hudba. Takže se s vámi loučíme, MDMA terapii a těšíme se za 14 dní s Ondrou a s Petrem. Ahoj.
0: Ahoj.
2: MDMA terapii. Každou druhou neděli od 9 večer na Fresh Radiu. Fresh!
3: Od té doby, co jsi pryč, má hlava je pryč, lítá nad kdysi. Mí tělo je to jediný, co jí vrací na zem. Asi budu

0: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Pět let od výbuchu, alba furt lítej venek kulky. Předtím jsme byli blest, teď milionáři a přeto si jdi multi. Fans čekali před klubem jako kulty. Před náma další.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk Enancy a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.